0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: hit Radio Faktor.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
2: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
12: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty po konci cenové regulace zdražily. Od pondělí si čerpací stanice mohou ceny určovat znovu sami a benzín i nafta šly nahoru. Litr benzínu zdražil v průměru o 10 haléřů, nafta téměř o 80. Ve srovnání s minulým pátkem je ale nárůst ještě výraznější, diesel podražil zhruba o korunu 70. Ceny zatím ale nerostou tak závratně, jak se předpokládalo. Portugalsko chce být evropskou velmocí pro umělou inteligenci. Americké technologické firmy by tam podle odhadů mohly do roku 2031 investovat přes 840 miliard korun. Země se díky tomu může stát největším evropským centrem amerických investic do infrastruktury pro umělou inteligenci. Oznámil to americký velvyslanec při spuštění nového transatlantického internetového kabelu společnosti Google. Fotbalová Chelsea získala nejdražšího britského hráče historie. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do londýnské Chelsea. Podle médií za něj klub zaplatil 117 milionů liber, tedy přes 3 miliardy korun. 23-letý záložník se tak stal nejdražším britským fotbalistou všech dob. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Lanovku v Budějcích nově zdobí obří nápis České Budějovice 2028. Vznikl pomocí 3D tisku z recyklovaného betonu a připomíná, že město bude už za rok a půl evropským hlavním městem kultury. Nápis ale není jenom na koukání, lidé si na něj můžou sednout, odpočinout si a část konstrukce poslouží i skejťákům. Nakonec počasí dneska na jihu, na startu dne polojasno, během dne dorazí mraky s tím, že

0: Občasné přehánky čekáme spíše na severu regionu. Naměříme do 24 stupňů.
1: Přepočítávám trasu.
2: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
1: Jedete na STK Vodňany.
2: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, s vámi Jasmin, čau.
2: Ahoj, Dave. Dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, ahoj, hezký ráno. Davide, ty jsi říkal před třeba minutou, tyjo, ne, 22. no to mě trefí šlak.
3: Strašně to letí, no.
1: Jakoby prázdniny se tě nějak týkají, nebo čeho se bojíš, co tam je to, co tě jako nebaví teda?
3: Vůbec nic, jenom jsem prostě v šoku z toho, že už je 22. to je všechno.
2: Letí to, jak jsme se tady bavili včera o tom, jak nám teďka ubíhá v dospělosti rychlej čas, že jo?
1: Tak... No protože mi to přišlo, jak úplně, ty jsi navrátil do mých dětských let, jo, když jsem si přesně byly prázdniny a už jsem si říkal, už se blíží ta půlka a taky jsem si říkal, ty ono je 22. no to mě trefí šlak teda, no. Tak krásné ráno vám všem, ano, je 22. července, kdybyste to nechytli, 6 hodin, 3 minuty, no a skvělý songy pro vás nachystaný, Weekend Blinding Lights, tím začínáme. Hit Radio Factor.

0: is falling down. Takhle zní začátek středeční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ránečko.
1: Pokud už za sebou máte ranní vstávání, což jestli tohle slyšíte, tak rozhodně jo.
0: Pravděpodobně ano.
1: Tak co vám ráno zabere nejvíc času? Možná je to sprcha, možná kafe a možná rozhodování, co si vezmete na sebe. A to už dlouho nebudete muset řešit, protože existuje robot, který vás zvládne oblíknout za 10 sekund.
0: Za 10 sekund, tak nejenom, že mi to teda přijde, že to je jako hloupost, ale zajímá nás samozřejmě, jak to funguje.
1: Ten robot vás jakože nechytne nějak a nehodí na vás mikinu a je hotovo, no. Ale on má nějaký kamery a těma kamerama sleduje veškerý vaše pohyby a taky si kontroluje látku a sleduje vaše ruce, opatrně navádí nějak rukávy a hlídá si, aby ta látka se nikde nezachytila. A je to ale celý jako rychlej proces, že to opravdu zvládne za těch 10 sekund.
0: Já bych se teda bál, že mi ta mašina během zapínání zipu chytne.
1: Skřípne.
0: Protože to bolí, jo. Doste si skřípnul krk, anebo chlapi bambána, ale bolí to.
2: Mě to připomnělo takový ten večerníček, jak ty kluci skákali z té dvoupatrové postele a proskočili tím připraveným oblečením a byli rovnou oblíknutý dole, jestli si na to vzpomenete.
0: No jasně.
1: Tak to já už ne.
0: Tak jako dobrý, takže tě oblíkne, ale ty musíš mít to oblečení připravený a samozřejmě já bych teda spíš jako uvítal nějakýho robota s AI, který by mi zkombinoval jako outfit.
1: Hmm.
0: Outfit, jo.
2: No ideálně ho i nakoupil, že jo?
0: Ideálně teda za mě chodili sem, jo, ale to je jako jiný příběh, jo. Ale mě by teda zajímalo, za jak dlouho jste schopni se vypakovat z baráku, co vy dva?
1: Ráno takhle, jo. Já mám věci připravený předem, protože nechci ráno budit přítele, teda on mi nakázal, že jo, nebudu ráno budit, když už jsem teda kejvla na tuhle nabídku, že vstávám takhle brzo.
0: Kdyby se mi to ohleduplnost, já nemám připravený nic a všechno to právě scháním ráno a dělám strašný kravál po baráku.
2: Co? Úplně stejně, moje partnerka taky mi zakázala ji rušit, ale já prostě vždycky na to večer kašlu a potom ráno se tam prostě proplazuju, že jo, po špičkách.
0: Takže v kolika minutách?
1: Když stávám 4:40, 5:07 už razím z baráku na tramvaj.
0: Takže necelá půl hoďka, David?
2: Tak já bych řekl možná 10.
0: 10? Já to mám tak půl hoďky, no. Já mám pomalý.
2: A co vaši posluchači?
0: No co, jak to máte vy? Tak máte připravený věci na druhý den a za jak dlouho jste schopni vypakovat se z domu? Tak to nás zajímá. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte SMS-kou, klasicky, jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle je pan Sheeran, Shape of You, Hit Radio, 6 hodin a skoro 12 minut.

0: Sharks, Imagine Dragons, Hit Radio, chvíli po 6:45, dobré ráno. Řešili jsme tady, že vymysleli robota, který vás ráno během 10 sekund oblékne. Co si o tom myslíte, tak to necháme na vás. Nicméně jsme se vás ptali, za jak dlouho se vypakujete z domu a eventuálně, jestli máte věci připravené dopředu.
1: Ivča píše, dobré ráno, ta pohádka, co jste řešili, je Jája a Pája a zrovna to běží jako večerníček. A jinak já mám vše nachystané, takže do 20 minut jsem z domu i se záchodem a vysmátý smajlíky.
0: 20 minut, tak si myslím, že je tak optimál. Další zpráva, Radek Plzeň, ahoj, no tak já se vypakuju tak za 30 minut, oblečený jsem za minutu, když vylezu z postele, ale pak si musím dát ještě v klidu kafe. Půl hodinku taky chápu, ne, úplně ideální start.
1: Renča, dobré ránko šampioni, zvládám za 25 minut úplně vše, to kafe je tam samozřejmě taky, ale musím si připravit večer prádlo, občas je mi tedy ráno bez mikiny zima.
0: Aha, taky Martin se přidal, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše. Svačina je nachystaná, jenom vyčistit zuby a jedu na kole 15 minut 7 kilometrů.
1: Na kole hnedka po ránu, to je takový příjemný rozproudění, si myslím.
0: Přemýšlím, jak dlouho bych těch 7 kilometrů na tom kole jel já, tak já kdybych tu zprávu napsal, tak bych psal Michal, dvojtečka, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše, svačina nachystaná není, vyčistím si zuby a jedu na kole 145 minut 7 kilometrů. Taky tady máme ještě hlasovku od Petra.
1: Jsem s ní?
2: Dobré ráno, no. Z domu mi to trvá, než se vypakuju aspoň takových 5-10 minut. A potom si nasednu na kole a jdu do práce. Zdravím Petr z Opavy. Papa.
1: Papa, a děkujem
0: papa,
1: za hlasovku
0: děkujeme za
1: i za zprávy.
0: A opatrně na tom kole, venku už je možná trochu zima, už to je na rukavice asi. Venku je, co je?
1: Ne, že já jsem myslela, že řekneš na mikinu, jak taky někdo psal, já už jsem dneska opravdu měla mikinu ráno.
0: No, co nám to vyšlo? Tak máme tady jednoho rychlíka a to je Petr z Opavy. Ten to má za 5 minut, pak teda jde na kole, ale ostatní kolem 25-30 minut. Takže vy jste nám vlastně pomohli zjistit, jaký je takový ten republikový průměr. Je to prostě do půl hoďky takový ideální stav, my to máme podobně. A doufám, že podobně máte i zálibu v tomhle songu, co u vás bude za malou chvíli. Global DJs, What a Feeling. A samozřejmě se stavíme i na silnicích, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
8: Sunex.
7: Sunex.
8: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
9: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
10: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Slibuju, že nebudu pít. Jdeme na Hrady.
12: Tradiční český festival s nejlepším programem.
11: Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
13: Migové.
12: Harley.
13: Xindle X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
14: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na silnici z Českého Krumlova směrem na Rožmberk nad Vltavou. U Nahořan narazilo osobní auto do stromu. Na místě už by teď měla být policie.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Faktor.

0: What a feeling, Global DJs. Je 7:30, vy ladíte středeční Hit Radio snídaní šampionů a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nekaždý muž, který píše, má zájem o vztah. Podle odborníků někteří posílají ženám rozporuplné signály jen proto, aby si udrželi jejich pozornost. Důležité je proto sledovat hlavně činy, nejenom zprávy. Belgická policie zkusila na piráty silnic neobvyklý trik. U dálnice postavila atrapu policejního auta, která vypadala jako skutečná hlídka. Řada řidičů kvůli ní raději zpomalila, než zjistila, že jde o maketu. Festival Brutal Assault hlásí téměř vyprodáno. Do jaroměřské pevnosti Josefov letos dorazí přes 160 kapel a pořadatelé očekávají kolem 20 000 fanoušků. 29. ročník extrémního hudebního festivalu začne 5. srpna.
0: My jsme se tady o tom s Davidem bavili, že my jsme z východních Čech, takže my to velice dobře známe. Jasmin, Brutal Assault, slyšela jsi o tom někdy?
3: Tuhle brutalitu slyším poprvé.
0: Takhle, je to fakt brutál. Je to větší brutál než bruntál. Já jsem si tady já ti tady ukážu ukázku, já neupustím ukázku.
4: Doufám, že si nedoved teda.
0: Tak, ale. Já když se řekne Brutal Assault, tak si vzpomenu na příběh, který se opravdu stal. Já teda pocházejíc z východních Čech, jsem jezdíval přes Jaroměř poměrně často a i v dobu, kdy právě vedle v Josefově byl tenhle koncert. Jo. A nejlepší bylo, když jsem na přechodu pouštěl borce, který tlačil vozík z Penny Marketu, který byl vedle toho kruháče, kde jsem ho pouštěl, a v tom seděli tři lidi, jo, s flaškou v ruce a říkám si, jo, vlastně on začal tenhle festák, jo, tak jo, dobrý. Tak pojďme si dát něco jemnějšího. Jasmin, co ty na to?
3: Tohle je moje dětství.
0: Taky. Michael Jackson, Black or White, nicméně vy, kdo na Brutal Assault vyrážíte, tak si to tam užijte. A užijte si tohle samozřejmě. A za malou chvíli taky Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si ještě něco o trošku jemnějšího. 6:32 Hit Radio, dobré ráno.

0: No jo, Evička a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé. Přejeme hezké ráno. Kdo s námi jste okolo půl osmé, nebo býváte s námi okolo půl osmé, víte, že tady máme soutěž Rychlá pětka, no a ani dnes vás o ní samozřejmě neochudíme. Máme pro vás pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Pozor, ten pobyt není jediná věc, co vyhrajete, ačkoliv je veliká. Ale součástí výhry je taky Šumava Card, což jestli neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svýho pobytu využívat řadu dalších výhod, různých bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě, takže opravdu nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitek plný jako výletů a nejrůznějších výhod.
0: Tohle mi Jasmin až skoro zní, že se opravdu vyplatí s námi být i o půl osmé. Kdo třeba vypínáte rádio v 7:20, tak se opravdu vyplatí ještě chvíli počkat, abyste tenhle parádní pobyt a Šumava Card vyhráli. Takže chvíli po půl osmé soutěžíme. No a za malý moment k vám letí Lady Gaga, Abrakadabra a taky opět, jak jste zvyklí, aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: V Ternu nyní v akci. Brambory konzumní rané, 1 kg s aplikací Ternotrefa za 9,90. Vejce M, 10 kusů za 34,90. Ryze české Terno.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Už tam bude?
8: Nech toho!
7: Raději už tam bude?
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
11: CZ.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda teď komplikuje dopravu na dálnici D4. Došlo k ní na kilometru 78,5 ve směru na Písek. Je to naštěstí bez zranění, odnesly to plechy. I tak si tam dávejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Escutemem 6.51 na Hit Radio Metr Gym. Krásné ráno. Představte si, že jedete ve 4 ráno po okresce na Hané, ještě rozespalý ladíte rádio, Hit Radio, a najednou vám přes cestu skočí klokan. Toto se opravdu stalo. Takhle, já když o tom přemýšlím, jo, tak kdo někdy srazil nějaký zvíře autem, ví, jaká je to pecka, zajíc, liška, srnka, ale co takový klokan. Hlavně to podle mě, když jako ti skočí přes cestu klukan takhle brzo ráno, tak si říkáš, že si třeba ještě náhodou nespíš, protože jako to úplně nečekáš takový zvíře tady v našich končinách.
1: Musí to být jako velký mešuge pro tu hlavu, no, že tam najednou vidíš teda klokana.
2: Si hlavně představ tu výmluvu před šéfem v práci, že jo?
0: No jasně, to jako pokud to nemáš na videu, tak to ti nikdo neuvěří, jo.
1: Ale teďka na TikToku bylo jedno video, to je teda, není z Prostějovska, jo, to je jiný případ, ale na poli někde v Čechách byl klokan opravdu, no. A taky ten pán si myslel, že mu úplně přeskočilo, ale opravdu to byl klokan a oblítlo to internet.
2: Už jsou tady.
1: Už jsou tady.
0: No mě by zajímalo, jestli když máš havaríko u svojí pojišťovny, jestli se do toho počítá teda, když máš teda pojištění proti střetu se zvěří, jestli se do toho počítá i srážka s klokanem. Já jsem teda ty podmínky nečet, jaký tam jsou konkrétní, ale nejsem si jistý, jestli tam jsou rozepsaný ty zvířata. Schválně, jestli někdo pracujete v pojišťovně, fakt by nás upřímně zajímalo, kdyby jsme tady náhodou srazili klokana, jestli nám to teda zaplatíte, nebo ne, jo, dejte nám vědět. My vám dáváme další hity, Lenny, Hello a do sedmé, než vám David dá další zprávy.
2: To bude pod takovou tou hvězdičkou, nevztahuje se na klokany.
0: Na klokany, taky šabuzí, bar song, krásné ráno z Hit Radio.

0: České republice jsem tam na silnici potkáme toulavý klokany, naposledy nahané a zajímalo nás, jak by se k tomu postavila pojišťovna. Píše třeba Patrik, ahoj, v pojišťovně sice nedělám, ale mám story, kdy nám na vsi překousala kuna kabely, dle likvidátora a definice pojišťovny rovná se střet se zvěří, ale hvězdička nevztahuje se na poškození elektroinstalace, takže hezky za svoje.
1: Těch hvězdiček tam bude asi dost.
0: Hodně, no, taky píše Marcela, ahoj všem z Chomutova, tak klokan na poli, silnici a tak už pro nás není novinka, aspoň tady u nás.
1: A kde se berou teda, jako to utečou od nikud, jako no, z nějaký rezervace?
0: Asi z Austrálie, ne, to je normálně.
1: Přesně,
0: přiběhnou. Ale co jsme tady našli, tak oni jsou takové dva pojmy, jo, střet se zvěří a střet se zvířetem. A tady nastává taková ta pravá slovíčková zábava, jo, protože zvěř, když jsi připojištěná nebo pojištěná na zvěř, tak to jsou teda myslivecká, divoká a srnky, divočáci, zajíci, jeleni. A zvíře je domácí, hospodářské nebo exotické zvíře.
1: Takže nejlepší to znamená, mít obojí, jako.
0: Pokud trefíš klokana a máš pojištění na zvěř,
1: tak
0: nic,
1: seš pytli.
0: Tak nic. Takže je možná na čase zkontrolovat, na co jsme teda pojištění. Já jsem si vzpomněl ten ohraný, otřepaný vtip, ne? Jak ten borec zajede do toho rybníka, ne? A teďka hlásí pojišťovnu, že teda má rozbitý auto. Říká, a co jste srazil? No rybu. To jde, zasměj se.
2: Pojďme na zprávy.
0: Tak pojďme na zprávy.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. 2/5 Čechů se obávají, že přijdou o práci. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM mezi lidmi v produktivním věku. 9 z 10 dotazovaných by kvůli zaměstnání bylo ochotných změnit obor a více než polovina by přijala i nižší mzdu. Naopak za prací do jiného kraje by se přestěhovala jen zhruba třetina lidí. Přestože nezaměstnanost meziročně vzrostla, obavy ze ztráty zaměstnání jsou o něco menší než před rokem. Francie zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Poslanci schválili zákon, podle kterého budou mladší děti potřebovat k používání sociálních sítí výjimku nebo přístup vůbec nedostanou. Cílem je lépe chránit jejich psychické zdraví a omezit rizika spojená s online prostředím. Francie se tak stává první evropskou zemí, která podobné pravidlo zavádí. Nový zákon by měl začít platit už letos v září. Válka s Íránem už Spojené státy vyšla na téměř 800 miliard korun. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že dosavadní náklady dosáhly 37,5 miliardy dolarů. Zároveň upozornilo, že armáda bude potřebovat další finance. Peníze směřují hlavně na vojenské operace, techniku i podporu jednotek. Výši nákladů ministerstvo představilo při jednání s americkými zákonodárci. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Do bálně kostela navštívení Panny Marie v Borovanech se po rekonstrukci věže vrátila časová kapsle. K historickým dokumentům přibyly i nové materiály, dopisy starosty, budoucím generacím, seznam dárců a zastupitelů nebo fotky z oprav. Až jednou znovu otevřou, připomene nejen rekonstrukci, ale i to, jak Borovany žili v letošním roce. Předpověď slibuje povětšinou oblačno, zatím to tak

0: Na řadě míst nevypadá, ale mraky dorazí během odpoledne, místy lehce sprchne a naměříme kolem 24.
1: Přepočítávám trasu.
2: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
1: Jedete na STK Vodňany.
2: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ráno.
4: Ahoj, hezkou středu.
1: Snídaně šampionů.
3: Já bych chtěl takhle z kraje 7 hodiny říct, že největší šampion je tady David.
5: Díky, proč?
3: Protože ty jsi zvládnul zprávy i přesto, že jsem ti do očí pustil slunce. Já jenom, abychom vysvětlili, jo. Tady David vždycky si sedne ráno a já tady zatáhnu roletu, protože se tady odráží slunce od protějšího okna, jo. A teďka si říkám, tak už je zataženo, tak já to vyroluju, ať tady nemáme zbytečně tmu. A já to roluju a dobrý, otočím se na Davida a celý osvícený, ne? Tak jsem to zase zaroval zpátky, takže ty jsi nehnul brvou, ale.
5: Já jsem si jenom říkal, co to pro boha dělá.
4: To je
3: pro kdo to na mě svítí, kdo mi to fotí. Takže jsme to zvládli a jsme rádi, že i vy zvládáte středeční ráno s námi. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná další hodina, pojďme na to.
2: Hit Radio Factor.

0: Jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu, troufnu si říct, Justin Timberlake v 7.08.
1: Když nám volá neznámý číslo, tak většina z nás už tak nějak automaticky čeká, že se ozve někdo s výhodným tarifem nebo s nějakou levnější elektřinou. A jedna paní už toho měla evidentně dost. Zavolala jí telemarketingová operátorka, chtěla jí něco nabídnout. No a ta paní jako mohla říct, že nemá zájem a prostě zavěsit. Ale ona si vymyslela hlášku, kterou podle mě nepokrývá jako žádný školení nějakých operátorů. Ta paní řekla, a to je bizár bizárů, že právě zabila svého manžela. Všude kolem je krev a opravdu teď jako nemá čas.
0: A počkej, co udělala ta operátorka teda?
1: To, co by udělat měla. Zavolala na policii, že jo, ta vyjela na místo, zjistila, že žádný teda zabití se tam nekonalo, ale byl to takový jako originální způsob rozhodně, jak ukončit tenhle ten hovor.
0: Pravděpodobně teda operátorka, která volala, tak byla Češka, protože já kdybych tady ten zkusil na toho borce, co mi volá, jo, a má takový přizvuk, že potřebuju účet vaše a bankovnictví a tohle, tak si myslím, že by asi toho policii nezavolal. A ještě by mi vynadal, to jsme tady řešili, jo. Takže mě by zajímalo, jestli jako vy třeba jako máte vlastně vůbec trpělivost na tady ty jako operátory, když vám volají. Já teda přiznám se, já jsem úplně přestal brát cizí čísla. Nastavil jsem si automatickou odpověď, nemohu hovořit prosím SMS, protože mě v poslední době pořád volají z různých čísel nějaký takovýhle pochybný jako prodejci. Jak to máte vy?
2: Já okamžitě pokládám.
1: Jo?
2: Nezájem.
1: Tohle to nastavený nemám tu SMSku, já si googlím ty čísla a kolikrát zjistím, že to je naopak něco dobrýho a že Ježíš Maria, to jsem blbá, to bych jako měla vzít. Aha. Ale jinak, když už se mi teda někdo dovolá takovejhle a zvednu mu to, tak záleží na náladě. Někdy jako jo, jsem slušná, nebo vždycky jsem slušná, jo, ale prostě někdy. Někdy řeknu vyloženě hnedka z kraje, že ne, že nemám čas a naschledanou. A někdy si je jako vyslechnu a pak řeknu, že u mě to opravdu tohle neprojde, něco už mám a naschle.
0: Já ti v tomhle naprosto rozumím, není to tak dlouho, kdy mi v pátek odpoledne, to je důležitý dodat, v pátek odpoledne samozřejmě, že jo, po práci, tak mi volala paní od mýho operátora, že by mi chtěla nabídnout internetový tarif, tohle na doma, nějaký lepší a tohle, já říkám, no a tak to mě zajímá. A vlastně jsme se dohodli a teďka mám super balíček, vlastně ještě levnější a mnohem víc věcí v tom najednou, jenom proto, že jsem jí teda nevypakoval, neodpálkoval a bylo to proto, že to bylo v pátek odpoledne. Volat mi v pondělí dopoledne někdo, tak to pokládáš, jo. Takhle mám třeba 10 let pojištění od svojí banky, platím asi 90 Kč měsíčně pojištění osobních věcí a taky mě paní chytla, pamatuju si, bylo venku hezky, takže je to opravdu o té náladě, jo.
1: Tak jak to máte vy, naši posluchači? Číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, jestli máte nervy na telemarketéry, na operátory a jak s nima nakládáte.
0: Hoďte nám to sem jako hlasovku, no. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi, anebo SMS-kou a my k vám házíme další hity. Alexander Sten, mistr Saxobeat. 7 hodin, 11 minut, Michal, Jasmin, David s vámi. Krásné ráno!

0: čtvrt na osm. Dvě minuty navrch hladíte středeční Hit Radio. Dobré ráno.
1: Měli jsme tady příběh ženy, kterou nebavila telemarketingová operátorka a místo toho, aby jí buď zavěsila, nebo řekla děkuju, nemám zájem, tak si vymyslela celkem bizarní výmluvu, a to sice, že právě zabila svého manžela, že je všude kolem krev a že opravdu teďka nemá čas. A my jsme se ptali, jak odpálkováváte eventuálně takovýhle lidi vy?
0: Přišla hromada zpráv, opravdu hromada. Třeba Matěj Schocně píše, ahoj, já osobně tyto obchodníky většinou odpálkuju, takže čirou náhodou vždy nabízím stejné služby jen pod jinou firmou.
1: To je chytrý.
0: Taky píše Verča, jsem na home office a nemám si s kým popovídat, tak jsem za takové telefonáty ráda a ráda si s nimi pokecám. Málo kdy něco koupím, jedině knihy, krásný den. To si myslím, že jsou nadšený, ty telemarketéři teda. A to je zase Verunka, ta si zase nic nekoupí. Tak taky tady máme hlasovku od, je podepsána jako Zelí tady na WhatsAppu, tak pojďme na to.
2: Ahoj, no tak jasně, jak kdy, že jo, podle nálady, podle všeho, ale často to vemu a prostě jim vysvětlím, že jako kde jste vzali moje telefonní číslo. Víte o tom, že telefonní číslo je v rámci GDPR stejný jako rodný číslo a oni většinou pak už nevědí moc, na co na to mají reagovat. A jednou mi teda volal pán, a to jsem byla v nějaký dobrý náladě, protože zeptal se mě, kolik mi je, protože dělá nějaký průzkum jenom s lidmi starší 18 let, takže jsem mu řekla takovým trošku mladším hlasem, tak to nevím, kde jste na mě vzal číslo, ale mě ještě 18 nebylo. No, takže asi takhle.
0: To je docela dobrý trik. A Jasmin, ty máš velice mladý hlas, takže podle mě lidi, kteří chtějí někoho starší 18
1: můžu
0: let...
1: Můžu dát trošku níž. Víš.
0: Ludmila.
1: Hlásím se jako pohřební služba, nebo nechám vypovídat a řeknu, že jsem nesvéprávná a jestli budeme v hovoru pokračovat.
0: To je skvělý. Jindřiška píše, dobré ráno, pokud se chci volajícího rychle zbavit, tak zabírá hláška a nevadí, že mi není 18. Můžeš to říct s tím hlasem, Jasmin?
1: A nevadí, že mi není 18.
0: Strašně.
1: Přeji vám dobré ráno, Hit Radio. Docela dobře funguje věta, mě nic nenabízejte, já mám za týden nástup trestu. Mimochodem, zlato, co máš na sobě? Jo, takhle. A v tu chvíli je úplně jedno, jestli je na druhé straně operátor nebo operátorka.
0: Já se těším, až mi bude volat ten borec, ten Ukrajinec, nebo co to je. Řeknu, zlato, co máš na sobě? Hele, děkujeme. Tak tohle si uložte. Zlato, co máš na sobě a nevadí, že mi není 18, je perfektní věc, jak odpalkovat tady ty otravní telemarketéry. Juanes, černá košile, La Camisa Nera, 7 hodin 20 minut. Hezké ráno z Hit Radio.

0: Yes. La camisa nera. Tohle je Hit Radio 723. Za malou chvíli tahle novota ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích. Taky se mrknem na silnice, dáme aktuální dopravu, no a samozřejmě bude soutěž Rychlá pětka z Šumava kart, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
7: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
8: A co bys rád dělal?
7: Zašíval se ve skladu.
8: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
9: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
10: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
11: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si teď pozor na Prachaticku. Nehoda se stala za Vimperkem směrem na Německo, kde havaroval osobák. Auto je třeba vyprostit, tak to raději vezměte objížďkou.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: hřích, půlnoční hřích, Krištof Dominik Aláča 7.32. Posloucháte středeční Hit Radio, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Legendární Wayne Rooney skritizoval poločasovou show finále mistrovství světa. Bývalý anglický reprezentant řekl během přenosu BBC, že vystoupení hvězd jako Madonna nebo Justin Bieber byla pro něj hrůza. Přiznal, že místo show chtěl co nejrychleji zpátky sledovat fotbal. Německé železnice chystají zákaz alkoholu na všech nádražích. Opatření má začít platit ještě letos na více než 5000 stanicích po celé zemi. Důvodem je rostoucí počet útoků na zaměstnance drah, za kterými často stojí opilí cestující. 95-letý Novozélanďan se stal nejstarším aktivním vodním lyžařem na světě. Brian Murray jezdí na vodních lyžích už od roku 1955 a ani ve vysokém věku s nimi nepřestal. Jeho výkon teď oficiálně potvrdila Guinnessova kniha rekordů.
0: V 95 být takhle aktivní, jo.
2: A ty si v 35 neustále stěžuješ, že ti něco bolí.
0: Takže mám ještě 60 let na to se naučit jezdit na téhle věci, jo. Já teda shodou okolností, já s tou tak trošku vnitřně jako smělo a dost mu závidím. Já jsem se včera asi po 25 letech celotělově protáhnul. Celotělový protažení jsme dali a zjistil jsem, že jsem extrémně zkrácený.
3: To je ostuda po takový době teda.
0: Dotknete se země?
2: Zatím ne, ale máme tady jednu velkou výzvu.
0: Výzva. Tak do kolika ti týdnu nebo měsíců to zvládneme se dotknout teda celou plochou dlaně země?
3: Jen vy dva?
2: Ne, já se ty dotknu, taky samozřejmě.
3: Já
2: taky.
3: Se dotknu prstama, takže chceme celou teda...
0: Chceme dláň.
3: Jo.
0: Chceme dláň. Tak co je dneska? 22. července?
2: Tak dokonce srpna.
0: Dokonce prázdnin.
2: Dobře, no, tak to je to stejný.
0: Dokonce prázdnin. Je to tady zadokumentovaný na videu, takže na konci prázdnin se dotkneme dlaní země. Au.
2: Jenom teď to bolí ta představa.
0: Už teď to bolí.
3: Jako mě a Davidovi vlastně věřím, ale třeba ty nás můžeš jenom překvapit. My můžeme zklamat.
2: Ty nemáš
3: ale
2: ty co ztratit.
0: Tak já se budu snažit překvapit nejenom vás dva, ale i vás všechny, kdo jste u rádia, jestli to teda někoho zajímá. Co by vás ale mohlo zajímat? Je tady rychlá pětka z Šumava Kart. Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Magnetit Hotel Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Memories, David Guetta, Kid Cudi. 7.38, tohle je Hit Radio.
1: Rychlá pětka.
0: A skvělý Memories si budete moct odvést z Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. Dneska soutěžíte o pobyt právě v tomto wellness hotelu.
2: Součástí výhry není jenom ten pobyt, ale taky Šumava Card, což je projekt, díky kterému během toho pobytu získáváte další výhody, taky bonusy u zapojených partnerů, takže vyhráváte opravdu kompletní zážitkový pobyt plný výletu.
0: A s námi ve vysílání je Radek z Prahy. Radku, hezké ráno.
3: Je ahoj, tady David, David.
0: Vy jste říkal Radek, ne, fakt.
3: Ne,
2: nekece. Tak dejme, zdravíme.
0: Tak promiň, já tady mám napsáno Radek, tak Davide, promiň.
4: To vůbec se nebavili, když se bavili, a ty jsi mu třikrát řekl Radek.
0: No jasně.
3: Tak první chyba je hotová.
0: To je jedno, ale ať seš David nebo Radek, tak pojďme soutěžit, jdeme na to.
3: Jo, Petr nebo Pavel.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém moři se koupeme, když jedeme do Chorvatska?
3: Středozemní.
4: No. Jo, můžeme uznat.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ze které zeleniny se vyrábí kečup?
3: Rajče.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který hudební nástroj má 88 kláves?
3: Klavír?
2: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Radku, jak se říká pevnému skupenství vody?
3: Let.
0: A poslední otázka, Davide.
2: Kde leží Šumava? Na jihu nebo na severu Čech?
3: Na jihu.
0: Jasně. Davide, je to tvoje. Pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě, k tomu Šumava Card, je to tvý.
3: No paráda.
2: Moc gratulujeme.
3: Děkuju moc.
0: Tak jsme to zvládli, ještě jednou se omlouvám, že jsem ti pokonil jméno, Davide.
3: Tak, ne, tak asi mi nebylo rozumět, to nebude tvoje vina.
2: Ne, no, je to jeho vina.
0: David a Radek, jako kdyby to znělo aspoň podobně, jo? Tak Davide, krásný den přejeme, všechno posíláme, užij si wellness a zase se někdy na Hit Radio budeme těšit. Ahoj.
3: Taky krásný den, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Hit Radio 7.44, hezké ráno. Podle posledního průzkumu víc jak 65% posluchačů ladí rádio v autě, na cestách.
1: To bych skoro čekal, že bude víc teda.
0: Docela velký číslo, je to víc jak 65, takže tam vás máme nejvíc, kdo nás posloucháte v autě, tak díky za svezení a musíme teda říct, když se tady rozhlídneme okolo sebe, tak moc pěkný to tady máte, Alcantara. Jak vám to tady voní? No a vy byste potřeboval uklidit za sedačkou spolujezdce, to se nám moc nelíbí. Tak děkujeme za svezení Katy Perry, Firework za malou chvíli na cesty. No a samozřejmě vám řidičům poradíme, jak to ve středu ráno jezdí, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
5: A co ještě?
4: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
5: A co ještě?
4: Malování, tvoření, rypruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí, ocení.
6: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jikov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jikov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjikov.com, sekce kariéra.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Písecku, průtah se Pekovem, pracují tam silničáři a je tam proto zúžená vozovka. No a opatrně taky v Českých Budějovicích. Omezení provozu čeká v ulici Mánesova.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je Taylor. Taky Swift v 7:57. Dobré ránko.
1: Když si někdo řekne, že by jednou chtěl velkou rodinu, tak to většinou nemyslí tak, že by to chtěl od toho čápa doručit jako v jednom balíčku naráz. Jo? Většinou to chcete tak postupně časem. Což...
2: To se zaplatíš větší poštovný, ne? Když to máš rozdělený.
0: Balík do ruky.
1: Což není ale případ z Austrálie. Tam se teďka narodili jednovaječný čtyřčata.

0: pohlaví, jo, tak u toho porodu, tak gratuluju, je to holčička. A ještě jedna. A ještě jedna. A do čtvrtice. Prosím vás, už jí se tahejte.
1: A prosím vás, ne do čtvrtice, ale do, jak se to říká, osmice?
0: Cože, počkej.
1: No, protože oni, tyhle ty chudáci a zároveň boháči, ono je to hezký, že jo, mají doma už jedny čtyřčata.
0: Ne.
1: Ano.
0: Takže jich... Do osmice, to tam neexistuje, tak ten termín ne.
1: Taky jsem to neslyšela.
0: No tak jako takhle, ty jsi říkala, že jsou z Austrálie, je to teda postavený na hlavu, na tom se shodneme, jo. Ale přijde mi, že rodiče makají na klapzubový 11, takže ještě trojčata teda čekají tu mamku, jo. Je to tak.
2: Takhle jim chybí útok.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy letos dál rostou, ale pomalejším tempem. Soukromé firmy přidaly zaměstnancům v průměru přes 4%, což je víc, než kolik činí současná inflace. Lidé si tak za své výplaty mohou koupit o něco více než před rokem. Podle odborníků už firmy nepřidávají plošně jako během vysoké inflace, stále ale musí nabízet konkurenceschopné mzdy. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce. V Argentině padl uprostřed zimy neobvyklý teplotní rekord. Ve městě Salta teplota v noci neklesla pod 26 stupňů, což je nejteplejší noc od začátku měření. Na jižní polokouli přitom právě vrcholí zima a běžně tam v noci bývá kolem nuly. Nový rekord překonal dosavadní maximum o skoro 4 stupně. Elektromobily jsou v Německu poprvé nejprodávanější. V červnu se staly vůbec nejžádanějším typem nových osobních aut na tamním trhu. Do provozu tak přibylo skoro 300 tisíc nových vozů a čistě elektromobily poprvé předstihly všechny ostatní pohony. Naftové vozy i plug-in hybridy tvořily schodně zhruba 11% nových registrací. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Lanovku v Budějcích nově zdobí obří nápis České Budějovice 2028. Vzniklo pomocí 3D tisku z recyklovaného betonu a připomíná, že město bude už za rok a půl evropským hlavním městem kultury. Nápis ale není jenom na koukání, lidé si na něj můžou sednout, odpočinout si a část konstrukce poslouží i skejťákům. Nakonec počasí dneska na jihu, na startu dne polojasno, během dne dorazí mraky s tím, že občasné přehaňky čekáme spíše na severu regionu. Naměříme do 24 stupňů.
9: Přepočítávám trasu.
10: Jak přepočítávám? Vždyť jedu dobře.
9: Jedete na STK Vodňany.
10: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
1: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
0: Čau.
1: Hezkou středu vám všem.
13: Snídaně šampionů.
0: Rozjíždíme poslední třetinu dnešní snídaně a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
1: Je středa, jsme v půlce týdne, tak jsme si řekli, že je čas na nějakou dobrou zprávu a tahle je teda sakra dobrá. Prej jeden lenivý den v týdnu

0: může prospět vašemu zdraví. Takže si to musíte naordinovat.
1: No, tak to není problém. Když si jich dáš třeba pět, tak to je pětkrát víc jako lepší teda. Je to tak.
0: Zdraví jako
1: sedí to, sedí to. Tak to je tip pro vás. Činasky 1970, to je další muzika, kterou si rozhodně užijete. Tak hezké ráno z Hit Rádia. Hit Rádio Faktor.

0: 8 hodin 10 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Představte si, že jdete do nemocnice s kotníkem a probudíte se s pusou plnou gázy a bez moudráku. Tohle je příběh z Francie. 17-letá holka šla na běžný zákrok s kotníkem, ale protože tak trochu v nemocnici to popletli, zaměnili pacienty, tak jí pod narkózou vytrhli všechny 4 zdraví zuby moudrosti.
1: To je strašný. Takže ty jdeš do nemocnice s nějakou nepříjemností a odejdeš ještě jako jinou.
0: No tady vlastně u toho platí, jak se říká, nebo používáme to asi všichni, dvakrát měř a jednou řeš. Tady si myslím. Ale zase vlastně jako docela ještě v pohodě, jo. Představte si, že by si ji spletli s někým, kdo si třeba šel změnit pohlaví, což je v dnešní době velký riziko, jo. Tak moudrák je ještě dobrý. Jako představ si, že se probudíš, Jasmin, asi chlap. Co bys dělala?
1: To opravdu netuším, jsem ráda, že to řešit nemusím. A že se mi ani nic takového v životě jako nestalo vám, jo? Nějaký takovýhle bizár.
0: Mně osobně ne, Davide, tobě?
2: Mně taky ne, ale moje sestřenka šla do nemocnice s problémy s pravým kolenem. Aha. Něco s vazama měla a normálně jí otevřeli to levý.
0: Aj. No to je problém tady s těma párovejma věcma, párovejma orgánama, že jo? Že z tvýho pohledu to je na levý straně, nebo a z doktoru na pravý a teďka co, no? No nicméně ta nemocnice přiznala pochybení a případy teďka, případ řeší úřady a uvidíme, jak to dopadne, no. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Mě zajímá, co naši posluchači, jestli teda jim se nějaký takovýhle bizár, nebo ani nemusí to být bizár, že jo, ale něco takového stalo, kdy teda pochybili lékaři a přišli jste s něčím, ale oni vám provedli něco jiného.
0: Jestli vám prostě něco spletli, pomotali, jo, případně pokud jste lékař, klidně se nám přiznejte, taky. Hlasovku můžete posílat přes WhatsApp na 777 937 777, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Od nás teď k vám další hity Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline a taky tohle Alan Walker a Tommy Narket Dark Side. 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: Po čtvrt na devět, Neil Diamond, Two Friends, tohle je středeční Hit Radio, hezké ráno. Měli jsme tady příběh, 17-letá dívka ve Francii šla na obyčejný zákrok s kotníkem, ale kvůli záměně pacientů jí lékaři pod narkózou vytrhli všechny čtyři moudráky. Tak jsme se dostali do debaty, diskuze, jestli se někdy vám něco podobného stalo v českém zdravotnictví.
1: Martina píše, ahojda, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 7-6, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný.
0: To je
1: hej, tak to mi někdo říct, tak já vůbec, já prostě koukám jak péno z tašky, chleba z tašky teda, co se to říká? To je jedno.
0: Nevím, co ti kouká z tašky, ale péno to asi nebude asi chleba, to bude.
2: Ona to říká, no tak já zas půjdu, jo, nebo jak to dohráli.
0: A jak to dopadlo? Takhle, asi žije, když píše, ne?
1: Asi žije.
0: Taky píše Ivča. Můj manžel, můj muž šel na vytažení nejdelšího šroubu z kotníku a lékař vytáhl jiný. A tomu jen umrtvil kotník, takže vše vnímal. Takže mu ten šroub tam dá zpět a vytáhne si na tuž ten správný. Naštěstí přišel primář, který ho i operoval a ten už to dal dokupy. Jo, a zrovna neměli vrtačku, takže šroubovákem. A to, že i tak vše člověk trochu cítí a zejména tu kost. To bylo z vyprávění na mě dost, to píše Ivča, jo.
1: Ona tam rýmovala na konci.
0: Jo, mě baví, že teda šel na vytažení šroubu z kotníku a že vytáhl jiný, takže asi měl v sobě víc šroubu, tak
1: zřejmě.
0: Si pracuje v železářství.
1: Jaruš, dobrý den, mě osobně ne, ale sestře vyvrtal školní zubař zdravý zub. On ten školní zubař byl fakt strašný, nebyla chudák jediná, no tak to má.
0: Počkej, školní zubaři vlastně.
1: Počkej, to my jsme neměli?
0: No my jsme měli. A to byli sadisti. To byli sadisti. Školní zubař. My jsme měli školní zubaře, ale k němu nikdo nechtěl.
1: No tak to ty chápu, bláho. Když to čtu tady.
0: No jasně, no. A já vím, že on vrtal tak jako zdravý zuby, no. On prostě si to chtěl. Podle mě, on byl na praxi v té škole.
1: Karolín píše. Já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
0: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
0: Tak asi si všimneš, že v tobě zůstalo dítě. Ne. Takže nástroj, pane bože. Takže to nakonec dopočítali, představ si, to je stejný, já nevím, když to třeba přebereme na automechanik, jo. Já teda mám takovou zkušenost, že když jsem vždycky něco se snažil opravit, nemyslím auto, ale cokoliv, tak mi vždycky třeba jeden šroubek zbyl, jo. A vím si, že se to takhle stane, že ti teda zjistí, že ti chybí třeba, nevím, skalpel. Říkáš, sakra, kde je?
1: Jo, sakra.
0: On se někde objeví, no.
2: Láďo, neviděl jsi můj mobil?
0: Prozvoň mě. Taky píše Simona, dobré ráno, nám se teda nestalo, že by operovali něco jiného, ale jednou mě vyděsili, když jsem byla se synem na rentgenu a otočili snímek, řekli nám, že syn má zrcadlově otočené orgány. Naštěstí po ultrazvuku jsme zjistili, že ještě v pořádku a že nám jenom otočili snímek. Zpočátku nás to ale vyděsilo.
1: Pane bože, to jsou historky, no děkujeme za ně.
0: Já teda věřím, že i vy, kdo pracujete ve zdravotnictví, že vás to pobavilo, že jste se v tom možná trošku postali. To je skvělý, ještě, že my tady nikoho neoporujeme, že se nemůžeme splíst. My tady můžeme použít jenom hity a ty jsou skvělý. Co vás zabaví, Avril Lavigne, Complicated, taky Kamrad Be Mine, to všechno na Hit Radio. Za chvíli a taky doprava, hezké ráno.
3: Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
13: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
12: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
14: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: Je přesně 8:30, dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: FIFA potvrdila pořadatele dvou dalších fotbalových šampionátů. Mistrovství světa v roce 2030 uspořádají společně Maroko, Portugalsko a Španělsko. Turnaj se navíc symbolicky rozehraje i v Uruguayi, Argentině a Paraguayi. O 4 roky později potom bude světový šampionát hostit Saúdská Arábie. Do Česka míří nové světové obchodní řetězce. Čeští zákazníci se mohou těšit na nové drogérie, restaurace i obchody s levným zbožím. Podle odborníků je český trh pro zahraniční značky stále velmi atraktivní, problémem ale zůstává nedostatek volných prostor v obchodních centrech. Gangnam Style překonal na YouTube hranici 6 miliard zhlédnutí. Hit jihokorejského zpěváka Psáje je prvním K-popovým videoklipem, kterému se to podařilo. I 14 let po vydání navíc stále patří mezi 10 nejsledovanějších videí na celé platformě.
0: Takhle, kdybyste náhodou Gangnam Style neznali, což nepředpokládáme, tak zní to takhle. Open Gangnam Style. Na to je ten tanec, že jo?
3: Jaký jste na to měli názor, když to vyšlo?
4: Furt stejnej.
0: Asi stejnej. Ale tak nikomu se to třeba líbí, že jo? Je to takový trhlý, jako asi když to máš 6 miliard přehrání, tak to asi něco znamená, no. A teďka si říkám, no, samozřejmě mezi našimi posluchači jsou ti, kterým se líbí Gangnam Style, že by se to rádi pustili, když to hraje, ale já tady měl Shaggyho Bombastic, no. Tak co z toho dáme? Tohle anebo...
4: No to je dost podobný.
0: To je dost podobný. Já bych to nechal na našich posluchačích, že bychom mohli udělat takovou výběr. Můžete udělat výběr vy. Zavolejte nám 800 937 937 a vyberte prosím vás jeden song. Kdo bude první, tak má to právo vybrat písničku, která bude hrát.
4: Takový jukebox.
0: Ano, budeme jukebox. Čekáme, až to tady bude zvonit, jestli někdo zavolá teda.
3: Tak já když tak půjdu za dveře a zavolám.
0: Hele, už někdo volá. Dobré ráno, snídaní šampionu. Kdo na druhé straně?
5: Tady Tomáš, ahoj.
3: Ahoj, Tomáš.
0: Ahoj, Tomáši. Tak Shaggy anebo Gangnam Style?
5: To je těžší Shaggy.
0: Shaggy. A máš k němu nějaký osobní vztah, nebo takhle, jinak. Proč se ti nelíbí Gangnam Style, když se to 6 miliardám lidem líbí?
5: Protože nejsem blázen jako těch 6 miliard.
0: No, ale tebe jsme tady potřebovali. Ještě nám řekni, kam míříš, co tě dneska čeká, než se rozloučíme a pustíme teda Shaggyho.
5: Tak jedu z Chomutova na Kladno, jdu pracovat a čeká mi pracovní den stejně jako vás,
0: no, nám
5: ale
0: to...
5: se skvělým rádiem, takže jako myslím, že dneska to bude dobrý.
0: Ale nám to končí za 30 minut, ale děkujeme za hovor, zvládni to na cestách opatrně, zvládni to v práci a teda Shaggy Bombastic letí k tobě a ty jsi taky bombastic, že jsi nám to pomohl vybrat. Tak hezký ráno, ahoj.
3: Ahoj.
5: Mr. Bombastic. We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: 8.40, Hit Radio, Rose, Bruno Mars, dobré ráno. Je tady jedna věc, která je často jedním velkým strašákem, a to jsou šediny. Mě by zajímalo, kolik z vás už našlo první šedivé vlasy. Ty nějaký máš, Jasmin, nebo se ti to ještě netýká v tvých 26 letech?
1: 27, ale děkuju.
0: 27 letech.
1: Zatím netýká.
0: Mhm.
1: Tebe jo? Tebe
0: no
1: jo?
0: Tak mě se to, no, možná bych to teďka mohl brát od tebe jako pochvalu, jako lichotku teda, ale nebo jako urážku, protože ty sama moc dobře víš, že mám pár šedivých vlasů. Já jsem se totiž včera dozvěděl, že jich mám víc, než jsem si myslel, protože já si normálně jakoby na té temeno hlavy, nebo prostě nahoru na hlavu nevidím, a bylo mi včera řečeno, že tam mám docela dost šedivých vlasů, jo. Ale pozor, není možná důvod panikařit. Šediny jsou totiž prý nový blond, jo? Je to symbol sebevědomí, autenticity a taky toho, že nemáte potřebu hrát si na o 10 let mladší.
1: A to se mi přesně líbí. Já se třeba šedin vůbec nedivím a přála bych si jednou stárnout.
0: Nedivíš nebo nebojíš?
1: Nebojím, pardon. Přála bych si jednou stárnout s grácí, i když říkám, v 27 se to asi zatím říká jako snadno, ale mně se to opravdu líbí a třeba moje kadeřnice už pomalu 10 let tady razí v Česku takzvanou šedivou revoluci, kdy opravdu jako, když se objeví ty první šediny, tak říká těm klientkám, ať je přiznají naopak, nemají s tím do budoucna problémy furt to jako malovat. Asi. A to dávat si tam pak ve stáří ty růžový a fialový barvy, furt se o to starat, prostě to přiznáš a můžeš to mít i obarvený, ale tak si to fakt s těma přiznanýma šedinama, a mně se to strašně líbí teda.
0: Tady přišla SMS, akorát Kuba, 36 let, čupřina nad čelem protkaná stříbrem, lehce.
1: Lehce.
0: Lehce. No, mě by strašně zajímalo, jak třeba já budu vypadat, až budu šedivý. A zajímalo by mě, jestli budu v té kategorii chlapů, který to budou barvit, takže si myslím, že asi jo. A nebo jestli to jako nechám na volno.
1: V dnešní době AI to není tak těžký zjistit, to ti můžeme udělat fotečku, jak budeš vypadat, že jo? Šedivej.
0: Počkej, ale tak to asi v reálu, když půjdu po ulici, tak to lidi jako uvidí, ne? Že jsem šedivej, nebo...
1: Že tebe by to zajímalo, si říkal.
0: Jo, to je vlastně, jo, už to chápu, no. Už to chápu. No tak, jestli máte nějaký šediny, netrapte se tím. Takhle, kadeřníci tomu říkají stříbrný melír a peněženka tomu říká předčasný důchod. A my tomuhle říkáme hity September, Cry for you. Za malou chvíli taky Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky Štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
3: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru, Bageterie Bulvár.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
4: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
2: Hit Hit Radio.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: September v 8.53. Tohle je středeční Hit Radio. Dobré ránko.
1: Pokud máte nějaký super zážitek z kempování, který my tady řešíme už celý týden, tak nám ho prosím vás napište na náš web, protože můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Na produkty máte navíc doživotní záruku a musím říct, že to mají maximálně promyšlený ty detaily a opravdu jako peckový materiály.
0: No a my tady každé ráno čteme jeden z příběhů a pro inspiraci třeba a tenhle příběh nám poslala Martina. Na kempech Krištof Kemp jsme si postavili stan až vzadu u plotu, okolo kterého tekl potůček. Mysleli jsme si, že tam budeme mít klid a nikdo okolo nás nebude courat. Měli jsme sebou malou dceru, takže jsme o nějaký uchání do rána úplně nestáli. To by asi dobře fungovalo, ale stalo se, že kemp nestačil a proto ho zvětšili právě na další louku za naším potůčkem, přes který udělali lávku právě u našeho stanu. Tudíž noc probíhala tak, že kdokoliv šel okolo a že tam byl zčista jasná provoz velký, tak zařval. Bacha, potůček! Pozor, lávka, bacha, tady je lávka. Sem tam se někdo vykoupal, takže další, halo. Už jsme se tomu jenom smáli a vlastně na to dodnes se smíchem vzpomínáme. A pokud vidíme lávku, tak je to naprosto jasný. Je to zhruba 14 let.
1: Takže takovýhle příběh zažila Martina. Jestli byste zažili něco podobného, nějaký další takovýhle skvosty, tak nám určitě dejte vědět.
0: Na web hitradio.cz a my v pátek vylosujeme ve snídaní šampionu jednoho z vás, kdo, jak bylo řečeno, vyhraje poukaz v hodnotě 7000 korun na značku Peak Design od 4camping.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

ve vysílání Hitrádia, snad vás to baví, to je Mikael spolu v 8.57 a my se s vámi jdeme rozloučit. Jen spolu.

0: Bylo to s váma krásný, děkujeme za všechny dnešní zprávy, reakce. My jsme se díky vám strašně moc nasmáli, tak doufáme, že i vy.
1: Kdybyste se chtěli pobavit zpětně, tak budete moc, a to díky podcastu Snídaní šampionů. Ten během dne najdete na webu hitradio.cz nebo na Spotify, tam hledejte podcast Snídaní šampionů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: Teď už vás dáváme do rukou našim dalším skvělým kolegům. Muzika nachystaná a my se těšíme zítra.
0: 6, ahoj.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech je 858. České Velenice hlásí nehodu. Dejte si tam pozor, v Revoluční ulici. A ulice Kosmonautů ve Strakonicích, i tam se...

0: Plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Na pohádkovém koberci?
2: Přímo do pohádky koberců.
1: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
2: To jsou kusové koberce z celého světa.
1: Metrážové koberce a běhouny?
2: Kvalitní PVC v rolích?
1: Či vinylové a plovoucí podlahy?
2: Odborné poradenství?
1: Profesionální podlahářství?
2: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
1: Více na koberce@strnad.cz.
2: Pro každého dobrá rada.
1: Podlahu vždy od Strnada.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Pokud jste zdraví, máte čas a můžete darovat krev, transfuzní stanice vaši pomoc teď ocení. Během léta totiž tradičně ubývá dárců. Mnoho lidí je na dovolených nebo se vrací ze zahraničí, kde pobývali v rizikových oblastech. Po návratu pak musí s darováním určitou dobu počkat. Nemocnice přitom krev potřebují každý den. Výstavba rozsáhlého rekreačního střediska u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku dostala stopku. Krajský soud projekt vrátil k projednání. Chybí dostatečné odůvodnění, proč by měl dostat přednost před ochranou životního prostředí. Součástí rezortu mají být dva hotely a také několik apartmánů. O elektromobily v Česku je zájem. Potvrzuje to mimo jiné i prodej ojetých elektrovozidel, kterých se u nás v Česku jen za první pololetí prodalo 12 000. Meziročně o skoro 100% více. Ceny přitom zůstaly stabilní. Průměrný prodaný elektromobil letos vyšel na necelých 690 000 korun. Na tenisovém turnaji Prague Open na Štvanici odstartují boje o čtvrtfinále. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup bojovat 3 Češky, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Hrát bude i Tereza Valentová a Dominika Šalková. Úvodní dvouhra začíná v 11 dopoledne.
5: Přepočítávám trasu.
6: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
5: Jedete na STK Vodňany.
6: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
7: V neděli bude mít svátek Anna, říká se svatá Anna chladna z rána. Asi něco na tom bude. Třeba na Šumavě na Kvildě teď mrzlo i uprostřed léta. 2 rána po sobě tam bylo výrazně pod nulou, ale dneska nás čeká jinak příjemný den, užijeme si slunce a teplotu kolem 24.
3: Hit Radio Faktor.
7: S vámi ve středu dopoledne Matyáš a taky se vám dneska vůbec nic nechce. Hele, pojďme se trošku pobavit a možná i inspirovat. Chci slyšet ty nejlepší výmluvy zaměstnanců a kolegů, proč nepřišli do práce. Zkuste si na něco vzpomenout, napište nebo namluvte hlasovku na náš WhatsApp číslo 724 883 596. Těším se!

Posloucháte Hit Radio Faktor a v našem éteru teď zazněla filmová romantika. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant a za chvilku 9:45. S vámi Matyáš a dneska se přiznávám, že dneska se mi vůbec nechce. Popravdě řečeno, už se pomalu a jistě vidím na dovolený a nejradši bych se z práce omluvil. A tak mě napadlo, máte nějakou skvělou výmluvu, proč nepřijít do práce? Použili jste před šéfem historku, kterou vám zbaštil? Nebo to může být klidně i váš kolega či kolegyně? Mám tady první zprávy, co mi dorazily na náš rádiový WhatsApp. Tady se píše, šéfe, dnes bohužel nedorazím, klíče od auta mi sežral pes a náhradní mi spadly před barákem do kanálu. S tím pejskem je tady ještě jedna zpráva. Kolegyně nemohla přijít do práce, protože slíbila psovi, že ho vezme do zoo. To by mě zajímala ta reakce šéfa. Kolega prý zapomněl, že včera byla neděle a tak chlastal až do rána. Řekl, že přijde až v úterý. No hele, ale aspoň mu nechyběla upřímnost, to je pravda, no. Ráno byla fakt velká mlha a nemohl jsem najít auto, taky dobrý. A ještě třeba tahle zpráva. Kolegyně jednou odešla z práce, že je prý moc mladá na to pracovat 8 hodin. Tak zatím teda kvalitní zprávy, budu se těšit na ty další. Připomenu číslo na náš WhatsApp, pište na 724 883 596. Tady jsou další hity One Direction a za chvilku pokračujeme.

0: Vyletněné, Hitradio Faktor, Pitbull, Kesha a Song Timber. Asi každý máme v hlavě takový malý seznam snů, který bychom si splnili, kdyby jsme z ničeho nic vyhráli pořádný balík peněz. Někdo by si koupil vilu u moře, někdo by objel svět, někdo by si jen dopřál klid a už nikdy nevstával na budík. No tak právě dnes je to 107 let, co se konal první tah československé třídní loterie. Ta ale nevznikla z ničeho nic, ale z takzvané malé loterie, neboli lotinky, populární za Rakouska-Uherska. V každém případě já si myslím, že obliba sázení u nás v Česku stále roste. Já bych řekl, že je to takovej náš národní sport. I když teda takhle, pravdou je, že ono ne nadarmo se říká, že loterie je ta největší prostitutka na světě. Slibuje, slibuje a pak dá někomu jinému.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Ternu nyní v akci. Brambory konzumní rané. 1 kg s aplikací Ternotrefa za 9,90. Vejce M 10 kusů za 34,90. Ryze české Terno.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady CZ. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindl X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
8: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
11: A co bys rád dělal?
10: Zašíval se ve skladu.
11: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
12: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

R-City a Adam Levin, 9.31 a jdeme se vymlouvat. Dneska tu s vámi řeším kuriozní nebo zajímavé výmluvy, jak chcete. Proč nepřijít do práce? Jednu várku vašich zpráv máme za sebou, musím teda říct, že jsem se dost pobavil. Tak pojďme na tu druhou část a začínáme zprávou od Honzy. Nemám silnici, kolega při povodních. Hustý. Svou reakci poslal taky někdo z pozice šéfa. Pozor. V naší firmě jsem zažil lecos, ale jednou mi zaměstnankyně poslala fotku s teploměrem a s teplotou 37,8. Jenže pak dala na Instagram příběh s drinkem v ruce na dovolené. Okamžitě se mi vyrazil. To se nedivím. Manžel se takhle jednou omlouval z práce, že mu klade samice od hadů a že jí musí hlídat, aby to nesežrala. Byla to pravda. Tak to je zajímavý. A tady další zpráva. Maminka mi nepřipomněla, že mám jít do práce. Radek, 36 let. Další zpráva. Kolega napsal do práce, že mu neuschly montérky a že má jenom jedny. Taky dobrý. Náš kolega řekl šéfovi, že při takovém platu nemůže očekávat, že přijde do práce pokaždé. Tak to je hustý. A ještě třeba tahle zpráva. Kolega musí poslední dobou v pondělí a v pátek k zubaři. V úterý pak z něj táhne jak ze sudu, je opuchlý a moc té práci nedá. Divím se, že ještě nějakou práci vůbec má. Hele, stačí. Je vidět, že co se týče výmluv, tak originalitě se meze nekladou. Jsme v tom, myslím si, opravdu velký jedničky. Já moc děkuju za vaše zprávy, moc jsem se pobavil a teď mám pro vás muziku, ať se pobavíte taky vy. Vanastovy věci a anděle.

0: Jeden taneční love song v našem éteru, Cyril Stablin, 9 hodin 40 minut a naladili jste si Hydrádio Faktor. Díky za to. Pamatujete si ještě na pohádky, u kterých jste jako děti úplně stichli a čekali, co bude dál? Na chvíle, kdy stačila jedna loutka, pár tónů hudby a najednou jste byli úplně někde jinde. Tak přesně takovou atmosféru můžete zažít už dneska na koupališti ve Volyni. Nejen voda a sluníčko, ale taky pohádkový svět loutek. V rámci cyklu Loutky na povárně tam dorazí soubor Pruhované panenky, a to s hudební pohádkou Smolíček Smolný. Tak pokud vyrážíte, užijte si dnešní prosuněný odpoledne. A já mám pro vás za chvilku další hity. Hrábneme do strun, zazní Linkin Park. Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
3: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: One Republic u konce, 9.58 a jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, začneme u Stráže nad Nežárkou na silnici 34. Tam jsou 3 havarovaná vozidla, mělo by se jednat o 2 osobáky a autobus, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. No a České Budějovice hlásí bouračku na takovém klasickém místě, a sice okružní. Tak dávejte na sebe pozor. Šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Právě teď.

0: Hledáme i do kanclu. Do Budějic. A teď do dna, Karle.
1: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
4: Je 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. České nebe by mělo brzy patřit mezi jedno z nejbezpečnějších. Přispěje k tomu novela zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. O čem změny pojednávají, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
4: Což je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Elektrárna Temelín modernizuje úpravnu vody. Cílem je snížit její spotřebu a tak ušetřit. Voda jaderné elektrárně slouží k chlazení technologických okruhů. Výroba elektřiny by bez ní nebyla možná. Do českých kin jde vítězný snímek Karlovarského filmového festivalu. Sociální drama Padlé ovoce je o blízkém a přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě. Promítat se bude od čtvrtka. S barmskými a francouzskými filmaři na něm spolupracovali také čeští tvůrci. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením kouče Nedvěda se čeští mladíci chystají na první vrchol sezóny, kterým pro ně bude prestižní Hlinka Grecky Cup. Hrát se bude z kraje srpna v Edmontonu.
6: Přepočítávám trasu.
7: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
6: Nejedete na STK Vodňany.
7: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
8: Pohled z okna vás dneska potěší, slunce nás bude doprovázet po celý den a k tomu velmi příjemné teploty naměříme do 24.
2: Hit Radio Faktor.
8: Středa na plánovaný víkend je třeba a právě v této hodině uslyšíte hned několik tipů. Ze všeho nejdřív hity, jsou tady Black Eyed Peas.

Kdo z vás potřebuje malou vzpruhu, právě jí dostal. Imagine Dragons. Hydrádio Faktor s vámi. Těšíte se dneska na sluníčko, nebo by vám trocha deště vůbec nevadila? Na jihu Čech to dneska vypadá spíš na suchý den, přehánky opravdu jen výjimečně. Ale věřte, že naši předci zažili úplně jiný extrém. V roce 1270 začalo v Čechách 22. července pršet a nepřestalo až, představte si, do poloviny září. Ano, skoro dva měsíce deště. Ten důsledek si asi dokážete domyslet, tenkrát to způsobilo potopu, neúrodu a drahotu obilí, ale taky nadmíru vína. Takže tady vidíte, že všechno zlé je i k něčemu dobré. Posíláme další hity a mějte hezký den s deštěm i bez deště. Od nás teď jeden prosluněný hit. Marké, správně.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Teď mám normálně pocit, že jsme se ocitli na nějaký pořádně rozjetý party. DJ Avicii Levels 1023 a Hydradio Faktor. Pamatujete si svoje první spaní pod stanem? Tu vůni mokré trávy po ránu, zvuk praskajícího ohně večer, nebo ten pocit, když obyčejná večeře z ešusu chutná lépe než doma u stolu? Možná právě proto se tolik lidí k kempování pořád vrací. Já si myslím, že to je super, protože někdy nepotřebujete luxusní hotel, bazén a pokoj s výhledem. Někdy stačí chatka, co voní dřevem, jezero před vámi a pocit, že jste na chvíli vypli celý svět. No a přesně o tyhle ty vzpomínky teď hrajeme na Hydradio Faktor společně s For Camping. Napište nám svůj nejhezčí zážitek z kempování a vyhrát můžete luxusní výbavu od Peak Design. Je to cena v hodnotě 7000 korun, jo? Takže pozor, terapie venkem začíná na webu hydradiofaktor.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Dobrá nálada z tohohle hitu přímo srší. Maya Smith, nice to meet you. Hezké dopoledne. Máte někdy chuť na chvíli utéct od mobilů, ruchu města a vrátit se do doby, kdy vonil čerstvý chleba, hrála muzika na návsi a šikovné ruce dokázaly vyrobit skoro všechno? Pak si udělejte výlet do Holašovic. Tahle nádherná historická náves se od pátku promění v místo, kde ožijí stará řemesla, lidové tradice i pořádná česká zábava. Takové budou 27. selské slavnosti. Víte, které české město jako první rozsvítilo ulice elektřinou? Byl to Jihočeský Písek. A pokud vás zajímá, kde tahle historie začala, vyrazte do Křižíkovy městské elektrárny. Během letních prázdnin si můžete každý den projít s průvodcem, podívat se do běžně nepřístupných prostor, projít se po ostrůvku a užít si krásný výhled na město. Tip na letní výlet pro všechny, které baví technika i zajímavé příběhy.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Gone, gone, gone a tahle trojice ví jak na to. David Guetta tedy svým Satons and I. Nevím, jestli jste koukali do kalendáře, dneska tam svítí jméno Magdaléna, ale taky Magda, to je i moje maminka, tak jestli můžu jednu Magdu vybrat a popřát jí, tak je to právě ona. Bohužel teda, milé dámy, je s vámi spojený déšť, protože pranostiky říkají, že na Máří Magdalénu očekává jistý déšť, nebo prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i ve stodole se zazelení. Aktuálně ale hezky, řekl bych velmi příjemně, tak užívejte dopoledne s námi a mějte hezké léto s Hit Rádiem Faktor.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: elitedate.cz.
7: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jíkov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jíkov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjíkov.com, sekce kariéra.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hydrádio Faktor s vámi za chvilku 11 dopoledne. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, aktuálně nic nového pod sluncem, jak se říká. Pouze se došetřují nehody, o kterých jsme tady už mluvili. Silnice 34 u Stráže nad Nežárkou, kde se střetli dva osobáci a autobus. A České Budějovice, Kruháč na Okružní, tam jsou v sobě dva osobáci. Šťastnou cestu s Hydrádiem Faktor, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
5: 11 hodin, dobré dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Péče o seniory bude v příštích letech potřebovat výrazně více peněz. Kvůli stárnutí populace bude v horizontu 10 let potřeba investovat asi 70 miliard do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Vyplývá to z nové studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jak říká její prezident Jiří Horecký.
6: To byla jedna z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla. Ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců, zejména pečovatelů, pečovatelek, nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až o 2/3 v těch příštích 10 letech.
5: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje

0: v rámci True Crime Festivalu oddělení Hrudkov. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinárky neuspěl. Žádal o prominutí poslední části sedmizápasového trestu, který obdržel za vyhrožování rozhodčímu. Soutěžní debut v dresu Liberce tak s konečnou platností Bořil zažije nejdříve ve druhém kole.
1: Přepočítávám trasu.
2: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
1: Jedete na STK Vodňany.
2: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
3: To ranní slunce vás bude chvíli doprovázet i během odpoledne, pak ale začne obloha nabírat více šedivých odstínů a mraků přibude. Ale žádný důvod měnit plány. Venku bude pořád příjemně, dneska do 24 stupňů.
4: Hit Radio Faktor.
3: Jihočeští policisté testují novinku, která ještě nedávno působila jako sci-fi. Tak si ji za chvilku představíme, teď ale další hity.

0: Pokud jste zažili devadesátky, tak netřeba vysvětlovat, kdo jsou Faithless. Jejich slavný song V novém kabátě zazněl právě teď. Když si představíte policejní auto, tak vám stoprocentně naskočí taková ta klasická škodovka z majáky, jenže doba jde dopředu a policie teď aktuálně zkouší i auta, která byste ještě před pár lety možná zařadili spíš do rodinné garáže než do služeb. Na jihočeské dálnici D3 se teď objevilo nové elektrické SUV Škoda Airlock, a to nejen na dálnici, policisté ho zkouší taky v ulicích Českých Budějovic. Pojďme si dát nějaký údaje, ať máte přehled. Nejvyšší povolená rychlost tohoto vozidla je 180 km za hodinu, maximální výkon 210 kW, zrychlení z 0 na 100 za 6,6 a dojezd tohoto vozu je nějakých 580 km. Policisté ho teď testují v ostrém provozu a vlastně zjišťují, jak si poradí s tím, co služební auto musí zvládnout. Takže kdo ví, možná už brzy potkáte na silnici místo známé policejní Octavie i tohle tiché a velmi elegantní vozidlo. Pozdrav teď posíláme vám všem, co nás ladíte za volantem. Tohle jsou Atmo Music a Andělé.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: 90. léta v našem éteru, Joan Osborne a její One of Us znovu na scéně. Hezké dopoledne. Pátek odpoledne, to je moment, když už nejste myšlenkama v práci, ale někde úplně jinde. Možná už vidíte cestu na chalupu, víkendový výlet, koupání nebo návštěvu u rodiny. A teď si představte, že by vám někdo zaplatil benzín a ještě přidal něco dobrého na cestu. Přesně to budeme dělat u nás na Hydrádiu Faktor společně s Orlenem. Každý pátek se můžete těšit na tankartu Easy v hodnotě až 10 000 korun. Je to jednodušší, než najít místo na parkování u koupaliště. Stačí totiž poslouchat, dostat se k nám do éteru a vrhnout se na 10 jednoduchých otázek. Matematika je jednoduchá, za každou správnou odpověď máte 1000 na kartu. Takže 10 správných odpovědí, 10 000 korun na cestu. Benzín, kafe, něco dobrého ze Stop Kafe a víkend může začít. Takže díky nám nemusíte vůbec nic řešit. Mrkněte na web hydradiofaktor.cz, tam najdete více informací.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
7: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
6: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
8: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
9: A co ještě?
8: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
9: A co ještě?
8: Malování, tvoření, rypruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí ocení.
9: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Právě dozněl Damiano David, já myslím, že důkaz toho, že léto je lepší s Hydrádiem. Krásné dopoledne. Jsou země, které si člověk zamiluje ještě dřív, než tam vůbec přijede. A napadlo vás někdy, proč my Češi máme tak rádi Itálii? Možná proto, že tam všechno působí tak nějak víc na pohodu, mají tam dobrý jídlo, kávu, moře, temperament, ty večery venku, to je prostě kouzelný. A samozřejmě mají hudbu, která má v sobě slunce. Tak si na chvilku pojďme udělat malé italské zastavení. Pojďme si udělat malý výlet na jih Evropy. Kufry balit nemusíte, stačí pár tónů a jste tam. Gigi D'Agostino, un giorno credi. A tohle je dopolední srdcovka od nás pro vás. Volume doprava.

0: Tohle je takové pohlazení po duši. Na Hydrádiu Faktor Adele a Hello. Asi každý máme v práci toho kolegu, co miluje oslavy. Všude tam, kde je veselo, kde se něco slaví, kde se cinká skleničkami, nesmí chybět. Pokud jste to vy a hledáte důvod k oslavě a nemáte zrovna dneska narozeniny nebo svátek, tak na dnešek připadá den houpací sítě anebo den manga. Tak nechám na vás, jak se k tomu postavíte, ale třeba ležet v houpací síti a pít nějaký dobrý drink s příchutí manga, hele, to vůbec nezní špatně. Tak si užijte zbytek dne ve 12 srdcovky a já zase zítra v 9.00.
1: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elite.cz.
12: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
13: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
14: Na pohádkovém koberci?
15: Přímo do pohádky koberců.
14: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
15: To jsou kusové koberce z celého světa.
14: Metrážové koberce a běhouny?
15: Kvalitní PVC v rolích?
14: Či vinylové a plovoucí podlahy?
15: Odborné poradenství?
14: Profesionální podlahářství?
15: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
14: Více na koberce@strnad.cz.
15: Pro každého dobrá rada?
14: Podlahu vždy od Strnada.
16: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, připomínám omezení před Blatnou ve směru od Písku. Probíhají opravy na hlavním tahu 1/20. Pouští to tu Kyvadlově a postojíme si tady zhruba do 5 minut. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis štýl.
4: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Letní sezona cestování a výletů

0: potřebu jednotlivce.
1: Individuální cestovatelé si ale častěji připlácí za ubytování, když chtějí bydlet na dvoulůžkovém pokoji sami. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o bezmála 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci a většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%, zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku. Maxima by měla dosahovat na 43 stupňů. V několika regionech platí stav pohotovosti kvůli riziku požáru. No a v rizikových oblastech je zakázána také práce venku mezi 12. a 16. hodinou. A to je rozvážka jídla nebo práce v loděnicích a na staveništi. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Soud zastavil plán obřího rekreačního areálu u Lipna v Dolní Vltavici. Měl vyrůst rezort pro 800 hostů a přístaviště pro stovku lodí. Podle soudu ale úřady dostatečně nevysvětlili, proč má projekt dostat přednost před ochranou přírody. Záměr se proto vrací k novému projednání.
3: Přepočítávám trasu.
4: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
3: Jedete na STK Vodňany.
4: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
2: V odpoledních maximech naměříme i 24, ale čeká nás povětšinou oblačno. Na severovýchodě se k večeru přidají i přehaňky.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě srdcovky. I jo, ty nejlepší songy za posledních 30 let. Dneska to opět bude nabité. Shaggy, Kylie Minogue, Ozzy Osbourne, Mojo. No a na start popový hit z roku 1998. Zajímavost, ten song se původně jmenoval jinak. Měl se jmenovat Killer on the Rampage. Pak si to ale Ace of Base rozmysleli.
0: Hit Radio Faktor.
1: Jdeme na to. Ace of Base, Always Have, Always Will a první dnešní srdcovka.

0: Skvělý, co? Ace of Base, Always Have, Always Will, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a budeme pokračovat i v tom dobrém vibu a i v těch skvělých srdcovkách. Druhá věc, která nás čeká, je z roku 2001. A stojí za ní duo Mojo, Francie, jo? Oni to umí, protože jejich nejslavnější song je Lady Hear Me Tonight. To znáte určitě úplně všichni. No a v roce 2001 vydali song Chillin', jo, což už jak název napovídá, je takový vyčilovaný. Zajímavý je, že chvíli po tomhle songu se rozpadli. No naštěstí pro nás to stihli vydat. Protože ten song je skvělej. Mojo a Chillin', druhá dnešní srdcovka.

0: Jedinečný hlas, tohle je Ozzy Osbourne na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song, který pojednává o loučení, smrtelnosti a taky naději, že se s blízkými znovu setkáme na druhé straně. Často to mimochodem bývá interpretováno jako osobní vzkaz Ozzyho manželce Sharon. A teď, když tady Ozzy není, tak je to vlastně ještě o to hlubší. Takže další srdcovkou byl právě Ozzy Osbourne. No a teď nás čeká Kylie Minogue. I should be so lucky. Ono už z toho názvu je jasné, že to je hrozně veselý song, jo? Respektive minimálně ten vibe toho songu je takový, že se prostě potřebujete u toho usmívat, jo? A to je zase dobře. A navíc Kylie Minogue, to už je prostě legenda. Zajímavost, mimochodem, celý song napsali za 40 minut a ona to naspívala za méně než hodinu. Když se vezmete, jaký song potom ten úspěch měl? Neskutečný. Kylie Minogue právě teď.

0: Pořádný reggae. Shaggy O' Carolina na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No prosím vás, tohle je naprosto zásadní song, protože jamajský zpěvák Shaggy ji vydal v roce 93 jako jeho vůbec první single z debutového alba Pure Pleasure. No a nejenom, že tahle skladba odstartovala jeho hvězdnou kariéru, ale taky vrátila jamajský reggae sound zpět do světových hitparád. A my jsme rádi, protože reggae má něco do sebe. To už je skoro všechno ze srdcovek. Ale ještě jedna chybí. Přemýšlím, jaká. No ta vaše, to je jasný. Vemte telefony, pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Jaký je ten důvod, že tenhle konkrétní song vám třeba vždycky vykouzlí úsměv na tváři, nebo vás přenese někam zpátky v čase, nebo za někým. Pište na 777 937 777, těším se moc na do té doby třeba tohle. Linkin Park nebo Poetika, tak buďte s námi.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Ternu nyní v akci. Brambory konzumní rané, 1 kg s aplikací Ternotrefa za 9,90, vejce M 10 kusů za 34,90. Ryze české Terno.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky
8: CZ.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácím.
2: Srdcovky Hit Radia.
1: No a my si dáme ještě jednu srdcovku, a to tu vaší. Ano, dneska jsem vybrala SMSku od Michala. Ten píše, moje srdcovka je na ostří nože od Evičky, protože když jsem byl malej, tak mi to taťka pouštěl a už tu s námi není. Tak na to rád vzpomínám. Mimochodem je to neuvěřitelný, ale tomu songu už je 10 let. Taky byste to neřekli? Neskutečný. Takže dnešní srdcovka je jasná. Eva Farna pro Michala a pro vás všechny. Na ostří nože, jdem na to.

0: Carly Rae Jepsen v éteru Hitrádia a už se to blíží.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Už v pátek. První šance vydělat si na víkend. Aha, léto na Orlen je letos totiž epické. Můžete tam tankovat na efektu se slevou 1 koruna na litr, prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litru, no a hlavně s Orlen aplikací každý pondělí a s tankartou celý prázdniny ve Stop Cafe vás osvěží, jo, můžete se tam najíst, což na cestách v autě je ideální. No a s námi můžete každý pátek až do konce léta vyhrát tankartu. A je jenom na vás, nakolik ji nabijete. Můžete jí totiž nabít až na 10 000 korun. Každý pátek 10 otázek, 10 odpovědí a za každou správnou odpověď vám na tankartu přistane 1000 korun. To je super, ne? Takže tenhle pátek první kolo. Navíc odpovědi jsou vždycky číslovky od 1 do 10. A to číslo se neopakuje, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tý vysněný částce. Tak se těším a držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: End of Beginning a DJ O v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Itz nebo Lenny Kravitz, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně v Benešově nad Černou. U Titaniku narazil osobák do stromu, místem ale projedeme a ještě zhruba hodinu a půl počítejme s komplikacemi na příjezdu do Písku od Protivína. Došetřuje se tu nehoda. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
2: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přel Lucie Daňková. České nebe by mělo být jedním z nejbezpečnějších, a to díky novele zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválil.

0: Škrtnice s katamaránem. V programu cesty má i jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Oblast Jadranu zasáhly včera silné, extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly na 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přenášely kroupy v průměru 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se pak udržel převážně nad mořem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Pejskaři v Kardašově Řečici z Bystřeta, nejméně 3 psy tu v posledních dnech uhynuli s podobnými příznaky možné otravy. Případ už řeší policie. Radnice varuje před podezřelými návnadami na ulicích, ale i pochoutkami vhozenými za plot. Cokoliv podezřelého, volejte na 158.
2: Přepočítávám trasu.
3: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
2: Jedete na STK Vodňany.
3: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
1: Stupnice teploměrů se dneska vyšplhají i na 24, předpověď hlásí povětšinou oblačno, ale pršet má prý jen výjimečně.
4: Hezké odpoledne, 2:13. Já jsem moc ráda, že si středu dáváte s námi a slibuju, že k tomu ty nejlepší hity. Za chvilku už is a teď David Guetta.

Tohle je Lenny Kravitz, posloucháte Hit Radio a je to tu. Ano, ano, dámy a pánové, stejně jako oba předešlé dny, i dnes pro vás máme roční předplatné na Disney+. Tam už příští pondělí dorazí nový thriller, seriál Posedlost. V originále Furious, ano, honba za šílenou vražetkyní. Bude to skvělý, ten seriál bude fakt skvělý. No a vy na to můžete koukat zadarmo. Jo. Stačí se zapojit do debaty. Dneska zůstaneme u toho slova Furious, což je šílený, že jo, rozčílený. A mě by zajímalo, co vás dokáže okamžitě vytočit. Co je takový ten váš spouštěč? Co vás jako zaručeně vytočí do 3 vteřin? Pojďte mi napsat 777 937 777. Pojďte s tím ven, přiznejte se, pusťte to ven. A jeden z vás za tenhle svůj příspěvek získá právě roční předplatné na Disney+. Moc se těším na ty vaše spouštěče, co vás dokáže okamžitě vytočit. Pište, jak tomu posílám další hity, ty vás snad nevytočí. Tiësto a Jonas Blue právě teď.

0: Moravská krev. Činašky a víno na Hit Radio. Ach jo, ptala jsem se vás, co vás spolehlivě rozčílí. Jo, protože tady máme opět jedno roční předplatné na Disney Plus, volně k rozebrání, no a jeden z vás ho získá. Tak co se týče vašich spouštěčů v steku, tak často jsou to partneři teda, hlavně ti, kteří nechávají prkénko nahoře. Pánové, ale no tak, no, takový jednoduchý pohyb, že jo, já vím, my se ho můžeme dát dolů. No to je jedno, nakonec jsem vybrala jednu velmi jednoduchou zprávu a myslím, že všichni rodiče, všichni, nebo minimálně většina, řeknou, Market píše, ahoj, nemusím se dlouze rozepisovat, stačí mi jedno slovo, děti a smajlík. Ano, děti jsou dar a taky jsou skvělý spouštěče vsteku. Tak doufám, Market, že to roční předplatný na Disney tomu trošku pomůže. Jo, že když tě budou děti hodně, tak jim pust Disney a běž se vyvětrat. A nebo pošli děti ven a sama si pust nějaký skvělý seriál. Market získává dnešní předplatné a vy nebojte, další je ve hře zase zítra. Úplně pro všechny, už za chvilku další hity 21 Pilots nebo Rehab a Ina.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
5: A co ještě?
4: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
5: A co ještě?
4: Malování, tvoření, rybruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí ocení.
6: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jíkov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jíkov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjíkov.com, sekce kariéra.
12: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

21 Pilots a Hittens v éteru Hit Rádia. No a pokud vyrážíte k moři a máte strach ze žraloků, což chápu, to je přirozený strach, jo, tak si můžete koupit speciální plavky. Ty stojí 9000 korun, pohoda za plavky, a mají údajně poskytovat 100% ochranu. Žralok si vás z nich prý vůbec nebude všímat. A údajně, a to je velký argument, je ještě nikdo nereklamoval. Ono se to málo ví, ale lidi, kteří jsou sežraný žralokem, tak většinou nejsou schopni už ty věci reklamovat. Tak nevím, no, byla bych opatrná. Já mám když tak doma takový plášť proti medvědům, taky výborně funguje, fakt, jako... Zatím jsem sice nebyla nikde, kde medvědi jsou, ale taky mě zatím žádný medvěd nesežral, no. To je asi jako na stejný bázi. Tak prosím vás, radši se zkuste prostě žralokům vyhejbat. To bude možná vděčnější a těch 9000 můžete utratit třeba za jídlo, co?

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy v éteru Hit Rádia. No pozor, pozor, máme středu a v pátek budeme vyhlašovat jednoho z vás v rámci 4Campingu. Ano, ano, i teď máme pro vás voucher na 7000 korun, tentokrát na značku Peak Design právě na skvělém outdoorovém shopu 4camping.cz. No a co musíte udělat? Napsat na web hitradio.cz vaší příhodu z kempování. Aha, tenhle příběh nám napsal Michal ze svého výletu na Šumavu. Vyrazili jsme uprostřed srpna poprvé pod stan s celou rodinou a dětmi na Šumavu. Než jsme stihli zatlouct poslední kolík, strhla se klasická srpnová průtrž mračen. Voda nám během chvíle odplavila veškeré plány na klidný večer. Děti měly na krajíčku, pláč a já si v tu chvíli zoufale říkal, co jsme to pro boha jako rodiče vymysleli? Už nikdy nikam nejedu. Pak se ale stal zázrak, který doteď nosím v srdci. Sousedé z vedlejšího karavanu viděli naši spoušť a plačící dceru. Místo toho, aby zalezli do sucha, přiběhli nám na pomoc, půjčili nám suché deky, zabalili děti do tepla, pomohli přestěhovat věci a zbytek večera jsme všichni strávili schovaní pod jejich velkou markízou. Když se bouřka přehnala, srpnový vzduch se neuvěřitelně pročistil a voněl mokrým jehličím. Vyndala se kytara, soused vytáhl do domácí klobásy, děti dostali teplé kakao a my si za doprovodu šumění nedaleké vidry povídali až do ranních hodin, jako bychom se znali roky. Strach dětí se proměnil v obrovské dobrodružství. Ta noc mě naučila, že kempování není o dokonalém počasí, ale o lidech, soudržnosti a čisté přírodě. Na ten pocit sounáležitosti a ranní probuzení, kdy se nad šumavskými pláněmi zvedala hustá srpnová mlha a my s dětmi pili horký čaj z plecháčku, nikdy nezapomenu. Jo, i tohle je kempování. Kempování může být krásný, může být náročné, ale vždycky je to zážitek. Tak nám váš příběh napište na hitradio.cz, vítěze vyhlásíme v pátek. A za chvilku douší další hity Miley Cyrus, Kato a John nebo Eva Farná.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
4: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
9: A co bys rád dělal?
8: Zašíval se ve skladu.
9: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
10: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
11: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: Tohle je Eva Farná, těsně před 14. na Hit Rádiu. Za chvilku Daša nebo Martin Garrix, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na Trhosvinensku, když jedete z Bukové na Olešnici v kopci, hlásíte nehodu, je to tady úzký, ale místem projedeme. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stop je zdar. VS Moto Písek.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, jako zneužití pravomoci úřední osoby, braní úplatku nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili jako organizovaná zločinecká skupina s jasně danou strukturou a rozhodnutí.

0: Že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Do Hradozámecké noci se zatím přihlásilo 139 památek, o jednu více než loni. Národní památkový ústav ji pořádá v sobotu 22. srpna. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také více než 40 památek soukromých a dalších. Památky zůstanou otevřené po setmění a chystají zvláštní program. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V ukradených botách je daleko neutekl. Muž si je v budějickém obchodě rovnou obul a bez placení vyrazil ven, jenže za ním vystartoval policista, který měl zrovna volno a po 200 metrech muže je dostihl. Zloděj už je navíc kradl i dříve, takže teď ho čeká další vysvětlování.
2: Přepočítávám trasu.
3: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
2: Jedete na STK Vodňany.
3: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
1: Nakonec ještě počasí, dneska odpoledne nás čeká spíš oblačno, ale přehaňky jen ojedinělé a teploměry se zastaví na 24 stupních.
4: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvíli si dáme ruletu. Těšíte se? Já moc na to, až zase popustíte uzdu fantazii. Do té doby je tu Daša a Austin, tak si to užijte.

0: Daša a Austin v éteru Hitrádia.
1: No a teď je to tady, dámy a pánové. Doufám, že jste ready pro třepaný mozky. Tohle bude skvělý.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: Na obědě u babičky. A je. Tak jo, přesouváme se na nedělní oběd u babičky. Pojďte se do toho ponořit. Prosím vás, nemoc. Co můžeš říct v posteli a na obědě u babičky, jo? Třeba, teda, to je ale nálož, babi. No nic, pište. 777 937 777. Trochu se bojím, hodně se těším. Doufám, že jste na tom úplně stejně. Tak jo, tak pojďte sem s tím. Jsem zvědavá, s čím dneska přijdete. Červenám se už.

Nickelback Lullaby v éteru Hit Rádia. A teda... Vy jste neskutečný. A máme tady ruletu, řešíme, co můžete říct v posteli a taky na obědě u babičky. Jindra píše, no a kolik nás bude? Pája, už mi to necpi, co s tím mám jako dělat. Míša píše, babi, říkala jsem, že dva stačí, zase si mi tam hodila čtyři. Dominik, teda, ta buchta je pěkně vláčná. Ivča píše, pořádně to vylížu, bylo to super, těším se zase za týden. Petr píše, jsem plná k prasknutí. Sabina píše, děda to má rád takhle. Jste hrozně čuňata, to je neskutečný. Tady teď přišla od Martina zpráva. Babi, na tohle zuby nepotřebuješ. Pište dál na 777-937-777, co můžete říct v ložnici a na obědě u babičky. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: je Pink na Hit Rádiu. Fuf, dál řešíme ruletu a to, co může zaznít u babičky na obědě a taky v posteli. Vy jste strašný, no já se stydím, jo? Takže Tomáš píše, ještě jedna klobása by se do mě vlezla. Tady přišla zpráva, zase jsem celá upatlaná od smetany. Kde je děda? Ten nebude. Michal píše, kouk jak brindáš. Iva píše, babi, děda už asi nemůže. Já už nemůžu, to je strašný. Uzavřela bych to zprávou od Irči, doufám, že tuhle větu řekne dneska, nebo teďkon o víkendu u babičky. Píše, babčo, ta tvoje buchtička nemá chybu. Strašný. Díky moc všem, že jste se zapojili opět, to bylo naprosto fantastický výlet do vašich myslí. Další hity za chvilku, čeká nás Reje nebo One Republic.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
6: A co ještě?
5: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
6: A co ještě?
5: Malování, tvoření, rybruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí, ocení.
7: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
8: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
12: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
11: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Where is my husband, to je Raye v éteru Hit Radio. No a jestli si pamatujete na tu studii, že lidi se radši seznámí v obchoďáku než na netu, tak ve Finsku na to jdou zajímavou cestou. V jednom supermarketu teď zavedli růžový košíky pro single lidi. Jo, prostě tam přijdete a když si vezmete ten růžovej, tak dáváte najevo, že jste single a chcete se seznámit, což je super. Jo, prostě nikdy nevíte, kdy potkáte toho sudovýho. Může to být prostě uzlevněného másla, že jo. Může za váma tak tím pádem ten člověk přijít, že jo. Popovídáte si, jo. No a kdyby náhodou se ukázalo, že je třeba ženatej, nebo je to blbeček, tak ho tím košíkem můžete rovnou majznout. Geniální. To bychom mohli taky zkusit. Nebo třeba nějaký náramky, něco takového. Teď se pojďte na chvilku naladit na to, co nás čeká večer. Od 18.00 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a od toho jsou tady Snap a Rhythm is a Dancer.

0: Niko Santos, Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, blíží se vaše milované odpolední show. Věřím, že si to užijete. Máme tady středu. Jsme za polovinou pracovního týdne. Ano, blíží se to víkend za dveřmi. Já se s vámi loučím, ne úplně, protože se slyšíme v 18 hodin u Hit Rádia Classic. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska to bude nabitý. Těším se moc. A do 15. třeba tahle hudební legenda. Bon Jovi nebo Ella Henderson už za chvilku.
1: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
5: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Když máte chuť
8: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
9: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Na pohádkovém koberci?
17: Přímo do pohádky koberců.
16: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
17: To jsou kusové koberce z celého světa.
16: Metrážové koberce a běhouny?
17: Kvalitní PVC v rolích?
16: Či vinylové a plovoucí podlahy?
17: Odborné poradenství?
16: Profesionální podlahářství?
17: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
16: Více na koberce@strnad.cz.
17: Pro každého dobrá rada?
16: Podlahu vždy od Strnada.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Martina píše, ahoj Dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda osobáku a motorky bude ještě tak půl hodiny komplikovat provoz na silnici 149 v Číměři na Jindřichohradecku. Průjezd je místem možnej, ale se zvýšenou opatrností. Přeju vám šťastnou cestu a kdybyste věděli o problémech na silnicích, dejte mi vědět. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
11: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Český premiér Babiš zaujal ruská média. V pondělí totiž zpochybnil přínos takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Šéf české vlády uvedl, že tato koalice kromě slov nikdy nic nepřinesla. Po více než 20 letech se budeme moct podívat do opuštěného areálu Hrudko u Vyššího Brodu. Bývalá plicní léčebna se otevře na konci srpna, a to při festivalu skutečných kriminálních případů oddělení Hrudkov. Vystoupí kriminalisté, soudní lékaři i investigativní novináři. Areál se má v dalších letech proměnit v lázně a novou obytnou čtvrť. Oblast Jadranu včera zasáhly extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly téměř 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přinášely kroupy o průměru až 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se naštěstí udržel převážně nad mořem. A ligová fotbalová asociace podepsala 3letou smlouvu s britskou společností Propič. Zabývá se péčí o hrací plochy na stadionech a spolupracuje

0: Naměříme mezi 19 a 22 stupni a stejně jako dneska nás po většinu dne čeká oblačná obloha.
1: Hit Radio Faktor.
2: Krásnou středu vám z Hit Radio Faktor přeje Andrea Ivaničová a pojďme oslavit přežití půlky pracovního týdne hitem od Linkin Park.

hit, který jsme vám od Alexe Vorena na Hitrádiu Faktor začali asi před rokem hrát. Léto je obdobím dovolených a mě zajímá, kam se letos chystáte vy a na jak dlouho. Odborníci totiž tvrdí, že proto, abychom si opravdu odpočinuli, potřebujeme volno v kuse aspoň dva, ale v ideálním případě 3 týdny. Ale kdo to má, že jo? Na rok máme tak 4 týdny, někdo i 5, ale vyplácat si 3 týdny jen v létě, tak to se nám asi nechce, že jo? Schválně mi napište faktoráci, jak dlouhou dovolenou si berete letos, a nebo byste si rádi vzali a byste si fakt odpočinuli. Na vaše zprávy a hlasovky čekám na WhatsAppu na číslo 724 883 596.

0: Tohle byla dávka K-popu na Hit Radio Faktor 16 minut po 15. hodině. Dovolená je velký téma, hlavně teda teď v létě, ale obecně i celý rok. A tak jsem se vás zeptala, jak dlouhou dovolenou si berete, nebo jak dlouhou byste si chtěli vzít, abyste si od práce fakt odpočinuli. Radka mi napsala, já mám většinou 2 týdny, snažíme se jet vždycky s dětma k moři a musím říct, že mít ještě pár dní navíc po návratu na aklimatizaci by mi bodlo, ale jinak se cítím odpočatá. Přidala se i Ivka, která píše, podnikám, takže dovolená je pro mě spíš vysněná věc než samozřejmost a jako podnikatelka stejně pracuju i o dovolený, ale nevadí mi to, dělám totiž to, co mě baví. A do třetice všeho dobrýho další žena, Aneta. Já bych si nejradši dala týden s dětma a 2 týdny někde sama. Sice by se mi stejskalo, ale zase bych nabrala sílu být máma i zaměstnanec. No holky, já vám jako všem rozumím a přeju vám, ať si ty letošní dovolený užijete, pokud je teda máte ještě před sebou. A pokud už je máte za sebou, tak snad vám zlepší den aspoň následující hity. Už za chvíli bude Poetika a taky Red Hot Chili Peppers. Hit Radio.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Hit Radio.
9: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Poetika nám byla na Hitrádiu Faktor ve středečním odpolední blízko. Doba se mění a trendy taky a my se prej teď čím dál častěji vracíme k opravování věcí, které nefungují. Nějak nás asi přestalo bavit kupovat si pořád nový a nový věci, když na té staré je rozbitá jenom nějaká malá část, která by se přece dala opravit. S tím taky souvisí trend takzvaných opravovacích kaváren, kde se můžete potkat s lidma, co umí opravovat a něco se od nich naučit. Jedna taková funguje i tady u nás v Budějovicích, spustilo ji Reuse Centrum Kabinet CB a všichni z chutí do opravování se tam potkávají jednou měsíčně v sobotu dopoledne. Společně se tam můžete opravit elektroniku, domácí spotřebiče, ale třeba i oblečení. Jako, s ledičkou tam asi nepojedete, ale chápeme se. Za mě dobrý nápad, ušetříte a ještě budete mít dobrý pocit, že jste se třeba něco přiučili.

0: vyšší moci zpívali na hit rádiu Faktor Coldplay. Tak v Japonsku prej kvůli vedru trochu rozvolňují pracovní dress code. Doteď tam chlapi do práce museli chodit v oblecích, firmy ale začaly povolovat kraťasy a polokošile. No a pro některé Japonky je to skandál. Pohled na mužský chlupatý nohy některý pohoršuje a jiní říkají, že i ženský dress code by teda měl mít nějaký úlevy a ne, že budou muset furt nosit dlouhý sukně nebo punčochy, aby jim ty nohy vidět nebyly. Já jako souhlasím. Samozřejmě přeju chlapům, aby se nemuseli pařit ve smokingu v létě. Ale jako ať teda můžou nohy vyvětrat i ženský, když budou chtít. To snad jako nikoho nemůže pohoršovat, když vidí hezký ženský nohy, ne? No a vás snad nepohorší další hity. Už za chvíli Damiano David, DJ Antoine a taky Lady Gaga.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
3: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
4: A co bys rád dělal?
3: Zašíval se ve skladu.
4: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
5: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazážitky.cz.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Čmelák od divokýho byla přiletěl na Hit Radio Faktor 2 minuty před 16. hodinou. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech před provizorním kruháčem před Budějicema směrem od Dasnýho se srazily 2 motorky a 1 osobák. Trochu to tam v tuhle chvíli brzdí provoz a odstranění nehody bude trvat ještě něco málo přes hodinu, tak tam počítejte se zdržením. Klasicky nám taky začíná odpolední špička přímo v Budějovicích. Popojíždíte teď třeba na Pekárenský mezi Pražskou a Nádražní, ale taky klasicky na Strakonický a na Senovážném náměstí. Přeju vám na silnice pevný nervy, jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Později už tam budem?
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova Koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
9: V Ternu nyní v akci. Brambory konzumní rané. 1 kg s aplikací Ternotrefa za 9,90. Vejce M 10 kusů za 34,90. Ryze české Terno.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Máme 16 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o téměř 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po zpoplatněných úsecích silnic první třídy. Sucho už na jihu Čech dopadá i na chovy skotu. Někteří farmáři zmenšují stáda, protože první seč trávy přinesla místy až o 2/3 méně krmiva než loni. Balík sena navíc zdražil z 500 až na 2000 korun a zemědělci hlásí i jeho četné krádeže. Kvůli většímu počtu porážek se navíc prodlužují i čekací lhůty na jatkách. Na pořádek ve Volarech nově dohlíží soukromá bezpečnost. Agentura. Dvoučlenná uniformovaná hlídka bude do konce října kontrolovat ulice, městský majetek i problémová místa. Pravomoci policistů ale nemá, může situaci jen zdokumentovat a přivolat policii. Město za službu zaplatí 100 000 korun měsíčně. A tenistku Barboru Krejčíkovou po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze potěšilo, jak se vypořádala s rychlým přesunem ze Řecka, kde před teprve 2 dny ovládla turnaj v Aténách. I navzdory menšímu prostoru pro odpočinek porazila v prvním kole Lindu Fruvertovou ve 2 setech.
13: Přepočítávám trasu.
14: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
13: Jedete na STK Vodňany.
14: Cože? STK Vodňany Číčenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
12: Kouknem na počasí, dneska do večera převážně oblačno bez deště, zítra na startu dne nás čeká polojasno, postupně ale dorazí mraky a odpoledne prý místy může i sprchnout, ale chce se ochladí. Naměříme jen do 22 stupňů, počínaje pátkem, ale stupnice teploměrů opět budou šplhat směrem vzhůru.
10: Hit Radio Faktor.
0: Ve středu 22. července slaví svátek Magdaléna, tak nejen pro moji neteř Majdu, ale i pro ostatní Magdalény. Teď si já.

10 minut po 16. hodině dohrál na Hitrádiu Faktor Hit od Evy Farný a Mirai. Dokonalá desítka, to je název nový soutěže, kterou spouštíme už tenhle pátek. Čeká nás 6 soutěžních pátků, během kterých si můžete vyhrát Tank Artu Easy od Orlenu v hodnotě až 10 000 korun. Princip je jednoduchý, postupně budete dostávat otázky, kterých je dohromady 10 a za každou správnou odpověď vám cinkne tisícovka na vaší výherní tank kartu. Stačí vám 2 minuty času, takže to zvládnete i za volantem po cestě směrem k volnému víkendu. Pokud teda máte handsfreečko. První kolo si dáme už v pátek mezi 12. a 15. hodinou, tak nás laďte.

0: Taylor Swift na hitrádiu Faktor v hitu Fate of Ophelia. Na třech rizikových úsecích na jihu Čech se nově objevily pachoví ohradníky, které mají za úkol snížit počet srážek se zvěří, takže chrání řidiče i zvířata. Jen za poslední půlrok prý došlo na jihočeských silnicích k téměř 2 500 srážek, loni za celý rok to byly asi 4 000. Víc chráněný mají teď být 2 úseky silnice 1/20 mezi Budějicema, Vodňanama a Protivínem a taky jeden úsek na silnici E49 u Sedlece a Libějovic. Tak snad to pomůže, protože když tohle testování dobře dopadne, tak by těch pachových ohradníků mohlo přibývat. Zvěř sice jako potřebuje migrovat, ale tohle opatření by mohlo způsobit, že budou přecházet na méně frekventovaných silnicích. A my se na Hitrádiu Faktor už za chvíli pustíme do dalšího úseku plného těch nejlepších hitů. Budou třeba Rehab, anebo taky Alvaro Soler, tak hezký středeční odpoledne.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Na pohádkovém koberci?
9: Přímo do pohádky koberců.
8: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
9: To jsou kusové koberce z celého světa.
8: Metrážové koberce a běhouny?
9: Kvalitní PVC v rolích?
8: Či vinylové a plovoucí podlahy?
9: Odborné poradenství?
8: Profesionální podlahářství?
9: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
8: Více na koberce@strnad.cz.
9: Pro každého dobrá rada?
8: Podlahu vždy od Strnada.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Do vaší hlavy se teď snažili dostat Rehab s hitem In My Head na Hit Radio Faktor a v mojí hlavě je teď spousta tipů na kulturní vyžití. Kam vyrazit? Od 4. do 6. srpna si každý večer budete moct přijít ve Vyšším Brodě pro nevšední zážitek, o který se postará divadelní soubor Vossa Theatre. Představení Mezi světy promění klášterní zahradu v planetáriu pod širým nebem s obřími světelnými loutkami, akrobaty, tanečníky s ohněm a modely planet sluneční soustavy. Od 19 hodin se mohou návštěvníci procházet mezi planetama. Hlavní cirkusová show s akrobaty létajícími na speciálním jeřábu začne každý večer v 21 hodin. Sedlice zvou od pátku 24. do neděle 26. července na tradiční svatojakubskou pouť. Víkend zahájí v pátek o 16 hodin volejbalový turnaj. Sobota nabídne výstavu dětských obrazů, komentovanou procházku, fotbalový utkání a od 20 hodin pouťovou zábavu. Hlavní nedělní program začíná v 9:30 dopoledne v parku, kde se můžete těšit na jarmark, mysliveckou střelnici nebo bublinovou show. To v Tejně nad Vltavou si pro vás na sobotu 25. července připravili třetí ročník Street Food Festivalu. Ochutnat tu můžete cokoliv od světového street foodu přes staročeský langoše až po korejský corn dogy a pro odvážní budou připraveny i červy. Chybět nebudou ani sladkosti jako churros, rolovaná zmrzlina, donuty a wafle. Doprovodný program a hudební doprovod budou taky.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz. I could stay awake just to hear.

Hit Radio Faktor. I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: 16 hodin a 40 minut a na Hit Radio Faktor nás Xindl X chtěl vzít na dovolenou. Tak nejen spolubydlení mezi studentama, ale v Praze se prý rozmáhá trend, kdy studenti bydlí se seniorama a místo nájemného jim věnují svůj čas a dělají jim společnost. Tenhle projekt začal na pražském Žižkově, ale prý se to samozřejmě šíří i dál do Prahy. Za mě vcelku zajímavý nápad. Setkávání s mladšíma pomáhá seniorům udržet v kondici hlavu a často i tělo, pokud společně vyrazí třeba na procházku, takže já to chválím. A vy snad pochválíte mě za výběr dalších hitů. Do celý si dáme třeba Rose a Bruno Mars, Sigmu, Welshly Arms a taky Leony.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
3: A co ještě?
2: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
3: A co ještě?
2: Malování, tvoření, rypruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí, ocení.
4: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
5: Zakázka za 2 miliardy korun. Nová výroba, nové příležitosti. To je motor Jíkov. V Soběslavi rozjíždíme výrobu tažných zařízení pro vozy koncernu Volkswagen. Hledáme vedoucí směny, obsluhy CNC strojů, seřizovače, údržbáře i kontrolory kvality. Staňte se součástí silné české firmy. Motor Jíkov. Jsme motorem vašeho života. Více na motorjíkov.com sekce kariéra.
6: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. Ve VS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stop je zdar. VS Moto Písek.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Alanis Morissette byla na Hit Radio Factor Crazy. Jdeme se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na silnici číslo 3 je u Roudný na Táborsku uzavřená komunikace kvůli vážné nehodě 3 osobáků. Na místě zasahují všechny jednotky integrovaného záchranného systému a vyšetřování nehody tam bude probíhat přibližně až do 8:30 večer, tak se místu raději vyhněte. Ať už jedete kamkoliv, tak hlavně opatrně, a když narazíte na problém, dejte mi vědět. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 800 101.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Zveme vás na tradiční rybí hody do Ločenic. Ochutnat můžete pstruha na másle, uzenou makrelu i kapra a mnoho dalších specialit. Akce se koná za každého počasí. Zahraje country kapela Kobři a vstupné je zdarma. Těšíme se na vás 25. července od 14 hodin v Ločenicích.
3: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen-trocnov.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Je 17 hodin, dobré odpoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Kvalita vody na koupalištích se během léta zhoršuje, problém se sinicemi řeší řada měst napříč celým Českem. Třeba v Táboře ale mají podle dlouhodobého monitoringu důvod k optimismu, pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
7: V táborské údolní nádrži Jordán dlouhodobě ubývá sinic a kvalita vody se zlepšuje. Potvrzuje to pravidelné sledování tzv. Srážecí stanice fosforu na Košínském potoce. Výzkum ukazuje, že stanice dokáže odstranit až 90% biologicky dostupného fosforu.
6: Jedná se o hlavní živinu, která podporuje růst sinic. Organizace a účast na nepovolených tanečních párty se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Za pořádání takové akce budou hrozit až 2 roky vězení. Francouzský parlament v úterý pozdě večer schválil návrh zákona o klidu občanů. Zápasy české reprezentace při fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku zvedly hospodám tržby až o 44%. Nejvíce tam lidé utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka.
8: Přepočítávám trasu.
9: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
8: Jedete na STK Vodňany.
9: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
6: Končím počasím, oblačná obloha vydrží i během noci, místy se vyjasní a teploty se udrží mezi 10 a 13. Zítra na startu dne má převládat polojasno, postupně ale dorazí mraky a na odpoledne nám slibují spíš oblačno s lokálními přehánkami. Denní maxima zítra v celku slabotám naměříme jen 19 až 22.
4: Hit Radio Faktor.
0: Ještě pořád ladíte Hit Radio Faktor, kde je s váma ve středu Andrea Ivaničová. A první hit téhle hodinky bude od Kejleda.

Tenhle hit jste určitě poznali. Teddy Swims a jeho Lose Control na Hit Radio Faktor. Hrady CZ v Hluboký nad Vltavou budou čtvrtou letošní zastávkou. Program je už jasně daný, line-up kompletní, tak vy si už v tuhle chvíli můžete začít plánovat, na jaký kapely vyrazíte, jestli na Hradech budete spát a co všechno mimo festivalovou zábavu podniknete. Jako vždycky si můžete koupit lupen na celý festival nebo na jednotlivý dny. Můžete si koupit taky VIP lístek, díky kterému se dostanete do VIP zóny, kde při troši štěstí můžete potkat i účinkující. Je tam i vlastní bar a taky klasický záchody, který si myslím, že jsou dost podstatná věc na festiáku. My tam samozřejmě s váma budeme taky, takže doufám, že se tam příští pátek a sobotu potkáme.

0: Jestli něco Adele umí naservírovat, jsou to emoce. Hit Someone Like You. Švédsko vydává nový doporučení rodičům, aby při trávení času se svýma dětma nepoužívali telefon. Je to proto, že naše pozornost vůči dítěti je rozhodně menší, když u společné aktivity koukáme do telefonu, no a zároveň to od nás děti zkrátka okoukávají a budou to pak dělat stejně. Pokud teda nechcete mít později z doma puberťáka, který neustále čumí do telefonu, když na něj mluvíte, tak se teď zamyslete nad tím, jestli náhodou vy právě teď nekoukáte do telefonu, když se vám vaše dítě snaží něco říct. Já třeba mobil odkládám okamžitě, když na mě někdo mluví, pokud to samozřejmě jde. No a ono to v 90% případů jde. Tak to zkuste. A já vám zkusím vylovit další hity. Za chvíli budou Rixton a taky Cyril Stumbling In.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: V Holašovicích na návsi se zase budou dít věci. Řemeslníků tam budou přes 200.
5: A co ještě?
4: Hudebníci, jarmareční zpívání, dechovka i cymbál, zkrátka hudba, co vás baví.
5: A co ještě?
4: Malování, tvoření, rybruční lovení, řezbáři, nožíři, mincovníci, dráteníci, malí, velcí ocení.
6: Tradiční selské slavnosti v Holašovicích. Tento týden od pátku do neděle.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
11: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
12: A co bys rád dělal?
11: Zašíval se ve skladu.
12: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
13: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
2: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Me and my broken heart, tak se jmenuje hit od Rixton, který jste právě teď slyšeli na Hit Radio Faktor. Ticho, klid a vůně přírody. Dokážete si to představit? A chtěli byste někam takhle za pohodou vyrazit? No tak soutěžte zítra ráno v naší rychlý pětce, kde je tenhle týden ve hře pobyt na Šumavě z Šumava Card. Jako vždycky soutěžíme 5 minut po 7 a princip je taky furt stejný. 5 jednoduchých a rychlých otázek, vašich 5 bleskových odpovědí a výhra je doma. Tak se naší snídaní šampionů nalaďte i zítra ráno. Startujeme v 6.

0: Tohle byl na Hitradio Faktor Kanan a jeho Waving Flag. Polovina týdne za náma, vlastně se i přestávám divit tomu, že jsme jako vysokoškoláci chodili vždycky kalit ve středu. Prostě ten prostředek týdne bylo třeba oslavit. Po 30 už do ponocování ve středu teda nejdu, ale já osobně si plánuju pohodový večer s nějakým seriálem nebo reality show. A už se na to můžu začít těšit, protože moje středeční odpoledne tady s váma na Hitradio Faktor se chýlí ke konci. Do 18. hodiny vám zahraju ještě Jeleny, taky Alana Volkra a nebo Linkin Park a zítra se na vás těším zase ve 3. Čau!
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hitradia Faktor.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: S profesorem v kabinetu. Oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
11: Když máte chuť
12: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
11: no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
13: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
14: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
13: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
15: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na Českou Krumlovskou, hlásíte tu hned dvě policejní hlídky, jedna na vás číhá ve Větřní u kolejí a další pak na D3 ve směru Kaplice Budějce, na začátku dálnice stojí pod kopečkem a prý měří. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
3: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Deňková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon, který počítá s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Jako důvod uvedl ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Návrh se teď vrátí k projednání do sněmovny. Jde o první předlohu odmítnutou hlavou státu během vlády Andreje Babiše. No a premiér na prezidentovo veto reagoval ještě před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
9: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém.
8: Podle Andreje Babiše koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Opozice krok prezidenta uvítala. Zlínští hasiči oznámili konec zásahu ve výškové budově v bývalém baťovském areálu. S ohněm tam bojovali od 9. července. Šlo tak o jeden z nejdelších zásahů v historii kraje. Kolem shořelé historické budovy musel majitel postavit plot a zabezpečit okolí. Do areálu stále platí zákaz vstupu. O nadcházejícím víkendu startuje naše nejvyšší fotbalová soutěž. Obhájci titulu fotbalisté Slávie sezonu zahájí v neděli doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se už v sobotu představí v Brně. No a další ze spolufavoritů Plzeň bude hrát také v sobotu doma hostí Liberec.
10: Přepočítávám trasu.
11: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
10: Jedete na STK Vodňany.
11: Cože? STK Vodňany Čičenická. Přijeďte, vyřešíme. A jedete.
8: Většinou oblačno, místy slabé přehánky, na horách budou četnější, ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a den bude pocitově chladnější, proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky, sporadicky dokonce i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a vítr čerstvý, severozápadní, přechodně nárazový.
12: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a čekají nás ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Ano, ten nejlepší soundtrack pro váš večer. Teď Caught in the Act.

Romantika je jako blázen. Peebo Bryson a Roberta Fleck v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 18 hodin, 10 minut, k tomu máme středu, jo, kdyby si někdo nebyl úplně jistý, léto je v tomhle občas zrádný. No a když je to léto, venku je hezky, ač teď trošku chladněji, zajímá mě, máte houpací síť? Ne, že bych se vám do ní chtěla blíst, jo. Ale dneska totiž je den houpací sítě. A mně to přijde jako jeden z nejlepších způsobů, jak se odpočinout. Jo, takový to mezi stromama, takže koukáte do těch stromů, jo, do těch větví, na to nebe, houpete se, klídeček, pohodička. To je strašně skvělá věc, tak pokud jste nad ním třeba už delší dobu uvažovali, tohle je to znamení. Tohle je to znamení, že konečně do toho máte jít. A pak v té síti budete ležet, jo. Třeba si číst a poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to my máme. Právě teď No Doubt a Just a Girl. Jdeme na to, hezký večer.

0: To je romantika. One in a million v éteru Hit Rádia. Já na vás mám otázku. Já jsem dneska byla v knihkupectví, kam bych vůbec neměla chodit, protože pak potřebuju všechny ty knížky, co tam jsou, jo. Ale zároveň to je vždycky takový pocit štěstí. Takový to, jak úplně tolik moudrosti, tolik skvělého čtení všude kolem. Takže můj ultimátní happy place, knihkupectví nebo knihovna, jo. Jakmile je tam hodně knížek, tak já tam, nejradši bych tam spala, kdyby to šlo. Jo, zkusím to možná někde navrhnout. Zajímá mě, jestli vy máte takový happy place, nějaký šťastný místo a víte, že jakmile tam vlezete, je vám prostě dobře. Máte něco takového? Podělte se se mnou. 777-937-777. Jaký máte šťastný místo? Kromě Hit Rádia, to je jasný. Jimmy Cliff, taky Kim Wilde nebo MIG 21 už za malou chvíli.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

popožené jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

Snadné je žít. MIG 21, Féteru Hit Rádia. A nejenom když ti vítr napne plachtu, ale taky když najdeš svoje happy place. A to tady s vámi teď řešíme. Díky za všechny krásné zprávy, píše třeba Irča. Já jsem šťastná na cestě do lesa, když jdu na houby. Fakt. To očekávání, co najdu. Ale to strašně chápu. Já teda jsem příšerný houbař, ale jako les obecně skvělý. Renata píše, moje nejtop místečko, kde je mi nejlépe, je prostě jen moře. Je jedno, který stát, ať Itálie, Chorvatsko, Turecko, je to jedno. Nabije mě poslech vln, vítr a celkově ta energie z něj. Jo, podobně je tam tom Dana, ta píše, já to mám dobrý, moje nejoblíbenější místo na světě je docela velký. V Řecku, ať se vrtnu, kam se vrtnu, všude je to the best place. To je krásný. No, ale může to být i jednodušší, prosím vás. Třeba Tomáš, mávám Tomáši, píše, moje happy place je v supermarketu mezi regály s pivem, zvlášť v létě, když jsou vedra. Každý máme nějaký to happy place a doufám, že vás na něj aspoň v duši přenese další song KLF a ten je Vajnet.

0: Kdo jiný než skvělá Diana Ross, Upside Down v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer, doufám, že se máte fajn. 6:45, pohodička, doufám, že jste všichni doma z práce. Všichni asi ne, tak vy, co jste v práci, držte se. Zvládnete to a máte to vědomí toho, že bez vás to prostě nejde. K tomu navíc ten nejlepší soundtrack, složený ze songů z 80., 90. a milénia. Samý pecky nás čekají. Za chvilku už totiž třeba Scatman John, tahle legenda, no a k tomu třeba Shakira.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. I'm a

0: deep.
1: Where's the scat man?

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Mostě za 2 650 000 korun, rodinný dům v Lubech u Chebu za 2 790 000, byt 3KK v Chebu za 3,5 milionu, byt 2KK v Praze Modřanech za 6 999 000 a byt 3+1 v Otově na Domažlicku za 1 799 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Hezký večer, minuta po 7 hodině. Ty hity nejlepší z 80., 90. a milénia jsou další před námi. Já nekecám, za chvilku Sinéad O'Connor, ale teď Offspring a jejich single Hit That. Jdeme na to!

Unikátní hlas Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Posloucháte Hit Radio. No a dámy, zásadní věc, jo. Protože pokud jste si náhodou objevili nějaký ten šedý vlas a máte z toho smutek, depresi, něco takového, tak ne, kašlete na to, protože jste vlastně šťastná osoba. Přiznání šedin je totiž teď aktuálně trendy. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svoji krásnou identitu a budete sama sebou. Vlastně šedivá je nová blond, jo. Podporu šedinám už vyjádřili třeba Lady Gaga a Ariana Grande, jo, hvězdy první třídy. Takže ideální. Takže se na ty svý šediny podívejte a řekněte, jsem kočka. Jo, vezměte si George Clooneyho, ten je šedivý už 30 let a jak mu to sluší. Takže pojďte svoje šediny všichni oslavit, jo? I kdyby to měl být jeden vlas. Já mám třeba takhle mezi obočím jeden bílej. Oslavíme to stylově s tímhle legendárním songem, který se tak

0: Chaos a vodopády v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Čtvrt na osm. Náš program na dnešní večer je jasný. Potěšit uši a vlastně i duši a celý dělo, protože to umí ty nejlepší hity, který tu máme. Osmdesátky, devadesátky a milénium. Období, který nabízí bezpočet fantastických songů. I třeba jenom tak, když hledáte trošku té motivace. Tu si dáme už za chvíli Point Break, Stand Tough, k tomu Tiffany nebo Culture Beat.
1: Městys Sepekov vás zve na muziku u Kaštanu. Sousedské posezení určené pro přátele dobré hudby a nálady všech věkových skupin. Pro děti je připraven skákací hrad pro všechny pohoštění. Muzikanti, kteří se přidají, jsou vítáni. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov 25. července od 16 hodin.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Culture Beat a Anything, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Na 9 z 10 Čechů, a teď ruku na srdce, jo. Při řízení telefonu je víc než polovina z nás za volantem, taky píše na mobilu zprávy. Tím vůbec nemyslím to, že jsme strašně šikovní a zvládáme toho spoustu najednou, jo. Naopak, tím chci říct, že jsme trošku trubky a špatně dopadneme. V Anglii teď třeba mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. To je hezký. Málo, ale hezký. Tak schválně, jo, hele, jestli teď sedíte v autě, a i kdyby ne, odložte na chvilku telefony. Jo, pojďte je na chvilku zahodit, ty požírače času. Pojďte jenom vnímat. Pojďte si užít song tak, jak to je. Jo? A tohle si užijete. Craig David a Walking Away. Jdeme na to.

0: Lucie a šrouby do hlavy, naprostá legenda české scény. Posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer, 7:45. Tak co, dneska zatím dobrý, jo, den v pohodě, soundtrack perfektní, to je jasný, jo, tak uvidíme, jestli to udržíme. Já myslím, že jo. Protože když už jsme v tom, jo, 80, 90, milénium, tak... Na pomádu zapomenout nesmíme. John Travolta, Olivia Newton, John, už za chvilku.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Martina píše, ahoj dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolína píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hit Radio Faktor. Why's a greased lightning?

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Osmá hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová. Přeju krásný večer. Dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Maxar a Real McCoy. It's on you. Jdem na to.

Michael Jackson v éteru Hit Rádia, krásný večer. Máme tu dneska jedno moc hezký výročí. Je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali úplně první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci. Dva pejsci byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. Dokonce s dobrým koncem, protože oni se vrátili na Zem v kapsli s padákem. Tady je poznat, že prostě ulice vytváří úplně jako nejsilnější organismus, jo? Mnohem lepší než nějaký šlechtitelský stanice. To máte to samý s kytkama, jo? Vy si doma hýčkáte kytku, jo? Dáváte jí všechno, co by mohla tak jako potřebovat. A ona za týden chcípne. No a potom vidíte takový ty random kytky prostě na ulici v chodníku, který lidi po nich šlapou, nemá to vodu. Ale ta kytka tam bude navždy. Je to tak. Každopádně ještě jednou se vrátíme k těm pejskům. Já bych chtěla říct, že nejvíc si vážím toho, že oni letěli do vesmíru, všude spoustu kabelů a oni nic nerozkousali. To věříte tomu vašemu voříškovi, že to jde.

Return to You právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný středeční večer vám přeju, 8:45. Doufám, že máte hezkou středu, že jste to dneska zvládli úplně na pohodičku. Jo? No a naštěstí, i kdyby to třeba nebylo úplně ideální, tak to nejlepší z 80., 90. a milénia vám prostě musí zvednout náladu. Já v to teda rozhodně doufám. Hello, I've just got to let you know. Za chvilku tak třeba tahle legenda Lionel Richie a Hello, nebo Mr. President, tak buďte s námi.

Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Mr. President v éteru Hit Rádia, přeju vám všem krásný večer. No teď malé pracovní okénko. Klimatická politika Evropské unie je totiž ideální továrna na mýty. Jedni tvrdí, že Brusel zachrání planetu. Druzí čekají zákaz aut, kotlů, masa a pravděpodobně i letního grilování. Takhle snadné to ale není. Můžeme si několik těch mýtů představit. Třeba to, že Evropa zachraňuje klima sama. To není pravda. Evropská unie sama globální změnu klimatu nezastaví. Může ale ovlivnit technologie, obchod a taky podmínky dovozu. Třeba tím, že spoplatní uhlíkově náročné výrobky ze zahraničí. Další mýtus zní, Green Deal je jeden obří zákaz. Není. Green Deal je balík různých pravidel pro energetiku, dopravu, průmysl, budovy nebo třeba zemědělství. Navíc ho neschvaluje nějaký osamělý úředník v Bruselu. Hlasují o něm europoslanci i vlády členských států. Další takový je, Evropská unie řeší emise, ale ne povodně a vedra. Ne, řeší i adaptaci, tedy ochranu před suchem, povodněmi, požáry, přehříváním měst nebo nedostatkem vody. Snižování emisí se snaží problém brzdit. Adaptace řeší, co dělat, když už nám změna klimatu kope do dveří. A ona kope docela hlasitě. Další podrobnosti a další info najdete na webu hitradio.cz. No a teď už další hity, jdeme na to!

Hit Radio tady právě dohrává Billy Joel a Tell Her About It. Krásný večer všem, za chvilku 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra, přesně ve 12 u srdcovek. Nenechte si to ujít, budu se těšit, no a docela, ještě třeba tohle. Rick Astley, k tomu třeba taky Scorpions nebo Moloko, tak buďte s námi a mějte se hezky, ahoj.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

makes them want to lose.

makes you wanna grab and hold.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Faktor.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy on

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.